wstań, a rzeknij, kdo seš, do pěšní. Vzadu tam, vdavu tam, chcípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej vdavu, ne. Viděl jsem chcípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS, a pojď mi, pojď, magore, jeli jsme, měli

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fauly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra pupeční, ale dneska těžko upeč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou teď zbytečný.
0: A přitom...

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v korytek.
1: Lidi jsou zvláštní, rádoby krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: ztratili a pak se zase našli. Kdo ví, co bude dál.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Music. First.
9: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Návrh, který ruší pravomoc prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací a který vládní většina ve středu schválila ve sněmovně, je protiústavní, tvrdí odborník na ústavní právo a bývalý poradce hlavy státu Jan Kysela. Letadlo společnosti Air Canada muselo nouzově přistát v Bostonu poté, co pilota náhle stihl záchvat křečí a letadlo začalo vykazovat nekontrolované pohyby. Na palubě bylo 61 cestujících a posádka. Belgičtí fotbalisté po nevídaném obratu zdolali v úvodním vyřazovacím kole na mistrovství světa Senegal 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále, a to díky proměněné penaltě, kterou poslal svůj tým mezi 16 nejlepších celků. Bude většinou polojasno, během dne zejména na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou třeba i nějaké přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat, teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné čtvrteční ráno s datem 2. července. Patricie, to je jméno, které nám tady svítí na našich monitorech, takže Patricím krásný sváteční den. 7 hodin, minuta k tomu, Vašku, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Chtěl jsem hnedka na úvod říct, že kdybych něco podělal nad rámec normálního, co jako podělám tady ve vysílání, ano, tak za to nemůžu, za to může ta černá kočka, co mi dneska ráno přeběhla přes cestu.
3: Ale ne, ne.
1: No, mám jí mluvu.
3: Ona někam šla?
1: Ona někam šla a zrovna mi šla, ale jako úplně na féra. Ta čekala, až já pojedu.
3: Aha.
1: A říká, a už jede.
3: Je.
1: A už běžela.
3: Moment, je to mašinda? Ne, není. Ne. A teď?
1: Ano.
3: Ne, taky není mašinda.
1: Ano. A už jede. A čauky mňouky.
3: A ještě se ti tam hezky ti tak zamávala ocáskem, nebo jen tak, nebo fakt jako přeběhla? A
1: ne,
3: nebo tak, nebo ještě ti jako,
1: přeběhla, jako přeběhla tu silnice, ještě se na mě jako podívala,
3: aha,
1: čímž mě teda ještě uhranula.
3: A
1: je to úplně totálně v háji.
3: Tak já jdu zjistit, jak se toho zbavíme.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

0: Vašku mi přeběhla přes cestu černá kočka, když šel do práce, ale nebyla to ta z videoklipu, když muž se ženou snídá. Vašku, já už jsem zjistila, jak se toho můžeš zbavit.
1: Ano.
0: Kdyby s náhodou teda, nebo ty, nebo kdokoliv do nás dneska poslouchá, věřil teda na tady tu pověru, i když každá čarodějnice ví, že čarodějnice mají černou kočku proto, aby jim nebylo vidět chlupy na oblečení, že jo, to je úplně jasný, protože ty, když seš čarodějnice, seš celá v černým a máš prostě nějakou ragdolku s bílejma dlouhýma chlupama a někdo k tobě přijde pro nějaký amulet a ty se tam rychle válečkuješ, tak lepší je mít černou kočku, že jo? To je jasný.
1: Jasně.
0: To je čistě praktická záležitost. To byla. Ale když ti teda náhodou černá kočka přeběhne přes cestu, tak můžeš klasicky se zbavit toho tím, že třeba jenom zaklepeš na dřevo.
1: To stačí?
0: To stačí. Nebo si můžeš hodit sůl přes levé rameno. Mm-hmm. To můžeš taky
1: takže,
0: udělat.
1: Takže to sůl, co takhle v mekáči občas k těm hranolkám se jako beru, takže v autě má svůj význam.
0: Přesně tak, takže si ji tam nech, někde blízko v kastliku a až ti příště tady ta kočička zase přeběhne přes cestu, tak si ji hodí jenom přes levé rameno. Ano. Tak to můžeš taky udělat.
1: Dobře.
0: Potom si teoreticky, kdyby si jako jo, měl pocit, že opravdu tě nějak strašně jako uhranula, tak dokonce si můžeš samozřejmě ještě doma, jo, udělat klasický, můžeš se samozřejmě očistit nějakou šalvějí, vykuřovadlem a tohle, co to můžeš taky udělat. Můžeš si dát očistnou koupel, třeba s mořskou solí a takhle, mm-hmm. ale musíš si ji dát s tím, že na to jako myslíš. Že se jako očišťuješ
1: a jasně,
0: až se to potom vypustí, ta
1: musíš se do toho takzvaně ponořit.
0: Musíš se do toho ponořit.
1: Problém je, že mám doma jenom sprchový kout. Aha, tak dál, nevadí.
0: Tak nic. Tak ještě by ses mohl dát do kýble,
1: ale
0: má,
1: takhle,
0: tu
1: ale
0: slanou
1: bazen,
0: vodu a polej se tím.
1: Počkej, já mám bazén se slanou vodou,
0: no.
1: Já mám vanu 3x5.
0: Ano, tak tím pádem se můžeš ještě očistit jako v tom,
1: ano.
0: Kdybys chtěl. A nebo potom je tu ještě další možnost a to je, že musíš, pak ještě si můžeš udělat takový vajíčkem, očistný rituál, to se taky dělám vajíčkem.
1: Vajíčkem?
0: Jo, to si takhle, vezmeš si vajíčko a takhle jako od hlavy až po nohy, zase ale musíš na to myslet, že to vajíčko z tebe bere, třeba je různý i takový ty evil eye, takový ty zlý oči, co na tebe někdo hodil.
1: Jo.
0: A to se očistíš a potom to vajíčko rozklepneš do skleničky, ale nesmíš se do toho podívat takhle jako vrchem. Musíš jenom z boku a tam uvidíš takový různý čáry, tohle co to jsou právě ty evil eyes a ty zase do toho vajíčka nasypeš sůl, dáš tam třeba tabasko nebo něco, tím se to jako očistí, to je jak mexický. A potom to spláchneš do záchodu a tím to ještě vrátíš tomu člověku, ty evil eyes, co na tebe hodil. A potom samozřejmě mám ještě další možnosti, jak se můžeš zbavit tohohle toho, ale to už je psychologický, to se můžeme dát za malou chvilku. Pokud vám přeběhla černá kočka přes cestu, tak tady tím se můžete zbavit toho usknutí, ale mám pro vás ještě další možnosti.
1: Ještě, že si to nahráváme, že si to budu moct pustit ještě jednou.
0: Ano.
1: Zatím bych teda vydržel u té vany se slanou vodou.
0: Jo.
1: Dobrá, taky. A myslíš to vážně, že ještě jako hodíš ty psychologicky nějaký náhled
0: ano.
1: na to?
0: Ano.
1: Dobrá, tak já pustím toho Melkoma a jdeme na to, no.
0: No ještě tedy, že ten retrográdní Merkur, tak o to je to nebezpečnější tyhle ty věci, když na to věříš.
1: To je pravda.

0: A je to vlastně, pokud takhle, hodně to může zabrat u lidí, kterým se podařilo třeba obrátit takovou tu špatnou pověst, kterou má u nás nešťastné číslo 13.
1: Ano.
0: Takže pokud už seš jako dostatečně silnej, že vlastně už se jako od té 13 buď se vůbec říkáš, že to je jenom číslo, anebo naopak jsi si z toho udělal štěstí, tak podobně můžete přistoupit právě taky k té černé kočce, která někam šla a tak vám přišla přes cestu, ale může tam samozřejmě vzniknout takový ten prvotní úlek jako černá kočka přišla přes cestu a tak si můžete udělat nic prostě, nemyslím na to, anebo si můžete říct, že k tomu budete přistupovat jako na druhé straně země, třeba v Japonsku, kde právě černá kočka přináší štěstí. Mm-hmm. Podobně, jako je tam vůbec celkově černá barva je štěstí a bílá je neštěstí, že tam to mají naopak. Takže ty máš rád sushi, tak máš k té japonské kultuře blízko. Mm-hmm. Tak si to můžeš ještě takhle jako obrátit. Nebo můžeš začít chodit v kiltu, protože i ve Skotsku černá kočka, teda pokud ne ti přeběhne, ale objeví se ti na Prahu, tak to je znamení blízké prosperity.
1: Černá kočka.
0: Černá kočka. A podobně tak se můžeš stát ještě jako anglickým námořníkem, protože i ti věřili, že černá kočka na palubě přináší štěstí, ale to asi hlavně proto, že tam
1: chytala ty myši
0: a oni pak nesežrali zásoby, takže můžeš k tomu ještě přistoupit i takto.
1: Takže prostě to, mám to vidět pozitivně.
0: Ano.
1: Že ta svině černá, co mi přeběhla přes tu cestu, takže jako mi dnes přinese víceméně jako úspěch.
0: Přesně tak a možná i proto se za tebou ještě otočila a tak jako na tebe pomrkla a řekla si, jo Vašíku, ty můj šťastný kluku, jsem to já. Miau.
1: Já ti děkuju za tenhle stanu.
0: No, není zač.
1: Já bych byl úplně ztracený.
0: Co bych pro tebe neudělal?
1: Víte, já jsem viděl černou kočku a hnedka jsem myslel na to 13. To je hrozný.
0: No.
1: Teď nemyslím Olivia Wilde. To ne.
2: Od pondělí do pátku.
3: Babu Hači a Vašek Mašinda.
2: Na Express FM.

we get to

0: soutěže. A taky Stuš, Joy This One, za malou chvíli Mumford & Sons a taky Wilkinson.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
6: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
5: Těšíme se na vás.
7: Express. Music first.

0: Vašku, my tady zrovna koukáme na sestřih včerejší zápasu na mistrovství světa ve fotbale. Ty už si říkal, že Belgie si to moc nezasloužila, to vítězství.
1: Jo, protože ten Senegal hrál naprosto úžasný, krásný, rychlej, přímočarej fotbal. To byla reklama jako na fotbal. Já jsem mi to tak strašně přál. Jsem si říkal, ta Belgie je úplně jako marná. Pak teda se nějak vzchopila. Ten závěr vlastně jsem už úplně neviděl, teďka jsem koukal na tu penaltu, o ní se dost jako spekulovalo, jestli měla být nebo neměla být, ale evidentně ten šlapák tam byl, no, tak co už, no, takže...
0: Šlapáček byl, no.
1: Takže Senegal letí domů, no.
0: Neuděláš nic, no, prostě jsem tam...
1: Ale musím říct, že co mě teda zase byl takový ten styčený prst a ukazovák ve chvíli, kdy hrála ta Anglie s tím Kongem a taky jako když najednou dostali toho góla, tak si říkáš, hned tady prostě ti vystanou ty penalty, to jak ta Anglie to nedá. A nakonec teda si to ubojovali a ten Harry Kane nakonec tady byl hrdinou zápasu, kde opravdu, a dokonce se vběhlo, a to jsem ale neviděl, dokonce nějaký tři borci vběhli na hřiště, je tam chytali. Kamery se tomu samozřejmě vždycky jako vyhejbají, aby to nebylo návodný, aby si lidi nemysleli, že to jako je jednoduchý, takže přece jenom i ta bezpečnost ještě není úplně tak, jako že by se dalo všemu zabránit na těch fotbalových stadionech.
0: On se vždycky někdo najde. Každopádně, kdo je taky jednou takovou osobností letošního mistrovství světa ve fotbale, tak to je ten ghanský šaman, který právě, když Ghana hrála s Anglií, údajně začaroval Harryho Kanea, aby nedal gól. Tenhle ten stejný šaman také předpověděl, že Paraguay pošle domů Německo. No a teď se tenhle ten šaman vyjadřuje také k zápasu Argentina versus Kapverdy, který se bude hrát 4. července. On se teda hraje o půlnoci, jo, takže, ale už je to teda 4. července. Mm-hmm. No a tady ten šaman z Ghany teda věští vítězství Kapverd. Tak možná, víš, že jsme měli tu černou kočku dneska, šamana, tak na to takhle ještě jako navážu, že kdybyste si třeba chtěli vsadit, tak může, a už se ohlížíte po různých věcech, tak třeba i ten ghanský šaman by vám mohl pomoct.
1: Takže i když začaroval toho Harryho Kanea a on přesto dal gól, respektive dva, tak to asi jako úplně moc mu to nefunguje. Možná třeba Angličani mají nějakýho jinýho šamana, který proti sílou vlastně vyvažuje všechny tyhle ty jako čáry.
0: No to jo, ale když hráli s Ghanou, tak nedal Harry Kane gól.
1: Dobře, no tak jako je to
0: bylo jeden, jenom jako pro ně.
1: Je to jeden
0: to nebylo
1: zápas.
0: Jako na celý ten.
1: Jo takhle, jo.
0: To mělo být jenom
1: aby
0: Ghana.
1: Utkání.
0: Jo, to bylo jenom takový dočasný.
1: Tak to jo, tak myslím si, že Harry Kane je rád, že už je zase očarovaný.
0: No, už to zase a možná co? Udělal, ale kdo ví, co on udělal. Třeba mu to někdo poradil z týmu. Třeba udělal ten mexický trik s tím vajíčkem. Co my víme, jestli si Harry Kane potom na hotel objednal prostě plato vajec a jel tam.
1: Jo. A hlavně teda jako, a hlavně se nedíval z vrchu do té
0: sklenice. No to nesmíš, protože to se ti zase vrátí, to bys musel znova tím vajíčkem.
1: Je to tak složitý.
0: Proto jsou to taky čáry máry.
1: Jo.
0: Nejenom takový šuchty muchty.

0: osobních aut, takže tam počítejte tedy s nějakým omezením. Jinak máme hlášeny potíže na D1 61. kilometr ve směru na Prahu. Je tam osobák ve svodidlech.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
1: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Od kosmetiky po elektroniku na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
5: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.
8: So who's that girl there? I wonder what went wrong.

0: Tohle byly Arctic Monkeys na Express FM. Čas 7.47, to jenom abyste věděli, kde se teď momentálně v tom časoprostoru pohybujete.
1: Vašku, včera jsem měla normálně takovej den.
0: Ano.
1: Nejdřív mi přes den přišel e-mail od JRC,
0: ano,
1: který se se mnou loučili, že po 38 letech teda definitivně se JRC mění na Smarty a že to tam teda zavírají. JRCčko samozřejmě v Česku znají všichni fanoušci videoher, protože to dlouho byla největší síť prodejen, kde jste si mohli koupit konzole, ovladače a samozřejmě fyzické kopie her a navíc tam měli taky bazar, že jste ty staré hry chodili prodávat, oni vám za to dali míň, než jste chtěli a vy jste si potom za to koupili
0: nějakou jinou hru, kterou jste nechtěli.
1: Pamatuju si, že jsem tam tenkrát nesla svůj Xbox 360 s kompletní sbírkou a odcházela jsem s tím PlayStationem 4, s tím Last of Us, že to byl takový můj asi největší trade, který jsem tam tenkrát učinila. No a zrovna jsem si přes den říkala, protože jsem jednu dobu i v JRCčku pracovala, tak jsem se tak jako ještě zamáčkla jako slzu, tak jsem říkala, je, tak to byly hezký časy. No a do toho odpoledne přišly informace, které teď naprosto válcují teda moje sociální sítě, které jsou hodně o gamingu. Sony oznámilo, že vlastně lednem 2028 končí fyzické kopie her. Je také jasný, že když ještě GTAčko teda aspoň vydá tu krabičku s tím kódem, že už se nedočkáme ani těch krabiček. Což třeba zrovna pro mě jako hráče singleplayerových příběhových her je takový, jako nejsem z toho nadšená, protože já jsem byla ještě ten staromilec, kdo si kupoval krabicové hry, protože jsem to přesně odehrála, někdy dobře, někdy za víkend, někdy za měsíc a pak jsem si vždycky nastřádala, prodala jsem to a koupila jsem si třeba něco novýho, takže mi to úplně jako nevyhovuje tenhle ten systém a nechce se mi dávat jako digitálně, nevím. A teď už se zase blížíme k tomu, že samozřejmě na té PS6, kterou už asi tou dobu budeme mít, takže samozřejmě s mechanikou se loučíme.
0: Ano, naschánou.
1: Všechno jenom digitální a hry se teda vyšplhají na 2500 a že bych si chtěla jako za 2500 koupit něco, co budu mít za víkend hotový a potom jako to tam mít v knihovně, to se mi taky úplně nechce.
0: Navíc, pokud třeba byste chtěli někomu dát hru, tak v podstatě dáš jenom nějaký jako jenom v obálce papírový kód.
1: No.
0: Nebo mně to přijde docela jako smutný. Tak samozřejmě k tomu můžeš ještě asi přikoupit nějaký, jako co jsou ty takový ty fan předměty, aby to mělo ještě nějakou trošičku, jako nějakýho fóra, jako pocit dárku, ale jinak, když už nedáváš v podstatě nic.
1: Ne, už budeš dávat jenom tohle.
0: To je smutný příběh.
1: Jediný, co by mě ještě možná dokázalo přesvědčit, že bych teda potom do té nové generace šla, by bylo, kdyby se PlayStationu ještě podařilo překopat ten svůj PlayStation Plus Premium na ten Game Pass, že by třeba ty nové hry tam byly ten takzvaný day one, to znamená v den vydání se oni už objeví v ty digitální knihovně, to, co Game Pass dělal, i když taky se toho chtějí nějak zbavit, že jim to úplně nevyhovalo, ale nebo kdyby mi třeba půjčili tu hru, něco takového, že bych si mohla jako já nevím, že bych nedala 2500 za ani za to, že to budu vlastnit, protože nebudu.
0: Ale jenom třeba tisícovku, ty by si to, já nevím, za 3 neděle odehrála, ale najednou by se ti to deaktivovalo a zas by si to mohl pořídit někdo jiný.
1: Takže
0: nebo
1: jako,
0: prostě, nebo by si to nepořídil nikdo.
1: No.
0: Ale ty, kdyby tě to bavilo, tak si připlatíš potom jenom dejme tomu 1500 a už tu hru budeš mít jako komplet.
1: Aby to bylo takový přívětivější, že kdyby ještě tohle to trošku překopali, tak bych z toho nebyla taková jako že jedna éra končí.
0: Takhle, ty jsi ještě mladá, takže samozřejmě ty na tu PS6 ještě jako můžeš pomýšlet, já už asi jako ne, na sklonku svého života.
1: Na jakém sklonku
0: života? No na sklonku svého života, ty jo.
1: Jasně. Ty to vyjde za 2 roky, jaký sklonek života?
0: No tak to už, jako v mým jako už nevíš, co bude, jako, takže jako.
1: Nebo co ty si myslíš, že budeš mít jako nějaký reumatický ruce, že neudržíš ovladač, nebo co, tak ti koupíme takovej ten pro ty disabled people? Prosím tě, ty budeš hrát ještě roky. Ne, blbni.
0: No. Já právě si nejsem úplně jistý.
1: Neblbni.
0: Doma by byli rádi asi.
1: Co, kdybys už nehrál?
0: Jo. No, na druhou stranu zase jako.
1: Aspoň ale od tebe na chvilku pokoj, ne? Já si myslím, pravda, že jim to vyhovuje.
0: To je pravda a na druhou stranu já zase hraju samozřejmě se sluchátkama na svý, jako na svý monitoru, takže neblokuju televizi a můžou se tam doma koukat na co chtějí.
1: No, prosím tě takhle, my dopadneme tak, že my se nakonec místo toho koupíme ty písička a budeme hrát spolu.
0: Může být, může být. Tak jo. Disclosure na Expressu. Hezké ráno.

0: rychlý přehled zpráv.
1: S následky středečních extrémně silných bouřek a přívalových srážek bojovali až do noci na čtvrtek obyvatelé Karolinky a Velkých Karlovic na Valašsku. Až do nočních hodin nejezdili kvůli podemletým kolejím vlaky mezi Halinkovem a Velkými Karlovicemi. Velká voda se převalila přes několik desítek domů. Hasiči čerpali vodu ze sklepů i garáží. Běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko v předvečer státního svátku omilostnil 32 vězňů. Celkem 28 omilostněných bylo odsouzeno za extremismus, což je v podstatě obvinění úřady často používané proti odpůrcům autoritářského režimu. Dvěma góly v posledních 15 minutách odvrátil útočník Harry Kane porážku anglických fotbalistů s Kongem v prvním kole playoff mistrovství světa. Vicemistři Evropy zvítězili 2-1 a vyhlíží osmifinále proti Mexiku. Kane se s 13 trefami v historické tabulce střelců přehoupl o gól přes legendárního Pele a dělí se o 6. místo. Výkon týmu označil za nejlepší na turnaji. Bude většinou polojasno, během dne zejména na horách s malou pravděpodobností se vyskytnou i nějaké přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat a teploty 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné čtvrteční ráno, 8 hodin, minutka k tomu. Tak Vaško, já jsem tady zabředla, promiň, během tvých zpráv tady do článku o Bermudském trojúhelníku.
1: Takhle, jako moje zprávy nebyly důležitý jako Bermudský trojúhelník, ale já jsem se chtěl, dobře, to můžeme taky probrat, jenom budeme cestovat do New Yorku, nebo až v příští hodině?
3: Ne, klidně bych vyrazila teďko do New Yorku.
1: Jo?
3: No, a nebojte se, není to za fotbalem, je to za láskou.
1: Za láskou.
3: Za láskou.
1: Oh. OMG.
0: Express FM.

0: Vašku, slušných 77% má na ČSFD dokumentární snímek Skywalkers příběh jedné lásky. Mm-hmm. 77%, to jsme v červených číslech, to je docela dost. Já jsem ho taky viděla, je to dokumentární film o dvou mladých lidech, které spojila láska k adrenalinovým zážitkům a jejich společnou zálibou je šplhání bez jištění na ty nejvyšší budovy světa. Velice často potom ještě na jejich vrcholu teda dochází k nějakým akrobatickým kouskům, takže tají se ti dech. Do toho je to takovej trošku jako příběh, koukáš, jak máš pocit, že jdou jako vykrást banku nebo něco, protože na celou řadu těch budov oni vlastně lezou samozřejmě nelegálně, když tam nikdo není, nebo když tam probíhají i třeba nějaký rekonstrukce, takže jsou tam i takový ty napínavý záběry prostě z té kamery na tom těle, když oni se tam jako plížej, nebo třeba se vyhýbají i těm lidem, jo, tak si říkáš, že to je napínavý, jestli se tam dostanou, a pak říkáš, když to jsou blázni, oni se tam určitě zabijou. Tihleti dva blázni jsou aktuálně též virální, protože vylezli na Empire State Building, klasicky bez jištění, jak jinak. No a ještě se tam navíc, nejenom teda, že tam vláli s takovou vlajkou, na které je nápis Až síla lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír, ale navíc je potom ještě vidět, že tam došlo žádosti o ruku.
1: Ježíš, až takhle jako jo.
0: Jo, až takhle. A to je romantický.
1: No teda, to je romantický. A zatkli je aspoň?
0: Jo, to je zatkli, to je jasný. To už je taková, tím to tak jako skončilo, ale to si myslím, že je nepřekvapilo, že s tím se jako počítalo.
1: Že s tím možná už na to mají při speciálního nějakého právníka, který je vždycky z toho vyseká na nějakou kauci.
0: 100%.
1: A oni jak to natočí, tak to samozřejmě prodají ten příběh a tudíž jim to vydělá zase na další právníky.
0: Ano, takže jo. Takže myslím si, že takhle jako Ivan s Angelou to mají vymyšlený.
1: Jenom já jsem se vlastně koukal na tu budovu a nahoře tam jsou ty antény. Mm-hmm. A já tady koukám, že vysílače na Empire State Building, tak ty vyzařují kombinovaný výkon rádiových a televizních vln, který často přesahuje 14 milionů watů. A když tam lidé jako lezou, tak vlastně jako se nejenom, že by mohli spadnout, ale je tam tak velké záření, že můžou být i popálení.
0: Já hlavně vůbec ani nevím, jak se jim tam podařilo vylíst, protože to je tam je navíc ještě taková, tam jsou taky jako pletivá, nevím, jako podle, museli se tam samozřejmě někde proplížit nějak, takhle. Já když jsem tam byla na Empireu, tak samozřejmě ty si tam úplně nějak zásadně neprohlížíš, kudy se tam nahoru leze. Ty si tam je, protože tam je takový jako suvenýr shop a potom nahoře už jsou ty antény a tyhle věci, tak ty se kouře říkáš wow, ale hlavně se chceš koukat samozřejmě na ten výhled, takže já předpokládám, že tam samozřejmě je nějaký žebříček, kterým tam chodí ty technici kontrolovat ty antény, ale klasicky to bylo o hubu, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. No,
1: Tak to je jeden newyorský příběh. My se za dalším vydáme hnedka po písničce.
0: Po písničce.
1: Po písničce, a která je New York.
0: Aha.
1: Jo, aha.

0: Jay-Z a Alicia Keys, Empire State of Mind, New York, příběh číslo 2. Musím říct, babu, že jsem dlouho čekal, kdy na tohle téma přijde řeč. Mm-hmm. Já jsem nechtěl nějak jitřit vášně to, abych prostě tě tady říkal, ty hele, co ta Taylorka, jak to vypadá s tou svatbou, a já vím, že ty samozřejmě jí máš ráda, ale to okolo, co se okolo ní děje, tak už ti přijde jako trošku moc, takže vím, že bych si tady možná vyslechl takový půlhodinový monolog o tom, jak to všechno vlastně je a jak tě ta holka štve.
1: A nakonec tě to dneska čeká.
0: A nakonec mě to dneska to čeká. Ale já myslím, že to bude spíš takovým tom duchu příjemnějším, ne?
1: Jo, hele, takhle, já jsem vlastně s touhletou svatbou teď čekala až už do úplně poslední chvíle, protože vlastně ta svatba dneska večer v New Yorku svým způsobem začne, protože je čeká taková ta večeře vlastně po nácviku svatby. Jestli ten nácvik skutečně proběhne, to nevíme, proběhne ale určitě ta takzvaná rehearsal dinner. Na té má být přibližně 100 lidí. Většinou je to zkrátka k tomu přesně, že tam bývá ten nácvik, aby každý věděl, kdo kdy kde, kdo kam přijde. Slouží to taky k tomu, že se třeba ještě potkají lidi, kteří se neznají. Bývají tam už takový ty nějaký neformální přípitky.
0: Družičky ladí ještě nějaký další.
1: Přesně tak, je to takový vlastně poděkování všem, jako za to, že se na tom třeba i nějak podílejí, že tam jsou a tak dále. Takže to vlastně New York čeká dneska večer, tím pádem už kolem Madison Square New Yorkčani nezaparkujou, je tam i nějaká omezená doprava, takže New Yorkčani musí být s Taylor Swift ještě víc značený, než byli doteď, protože tam si myslím, že oni k ní mají taky takový vztah trošku nahoru dolů. No a potom už skutečně v pátek 3. července má dojít ke svatbě v Madison Square Garden. Už několik dní se tam vlastně naváží technika, koberce, potom to vypadá, že se tam staví nějaký jako hrad uvnitř, podle nějakých zase záblesků, nějakých konstrukcí, které oni dovážejí dovnitř do Madison Square Garden. Předpokládá se, že by tam mělo být nějakých jako 1000 hostů. Kdo všechno je pozvaný, tak předpokládá se, že jsou tam takový ty klasický prostě kamarádky Taylor Swift, Selena Gomez, Zoe Kravitz. Čeká se, jestli ta přijde plus one, protože Harry Styles je vlastně ex Taylor Swift. Ed Sheeran, ten už potvrdil, že je pozvaný. Určitě dorazí sestry Haimovy. Samozřejmě dorazí taky kámoši od Kelseyho. Travis tam pozval samozřejmě trenéra, nějaký svoje spoluhráče a tak dále. Takže některý ty hosté jsou jasní, plus samozřejmě rodina, a kdo všechno ještě tam jako bude, těžko říct. Všichni jsou překvapení, protože je, na chvilku se totiž ještě do vstupu Madison Square Garden objevil červený koberec, takže všichni samozřejmě předpokládají, že v té Garden to je, aby omezili maximálně přístup paparazzi, ale zároveň se očekává, že ty příjezdy
0: tam budou ty
1: jako
0: novináři,
1: budou, že tam to všechno proběhne.
0: Tam se to všechno bude probíhat, jasně?
1: Crazy Swifties na sociálních sítích si ještě pořád myslej, že celý tohle má jenom odlákat pozornost od skutečného místa, kde se Taylor Swift s Travisem vezmou. Někteří si samozřejmě už myslí, že svatba dávno proběhla a že tohle to už je opravdu vlastně jenom jako pártoška. Mm-hmm. Někteří se dokonce domnívají, že Taylor Swift je natolik crazy, že v podstatě v Madison Square Garden chystá tajný koncert.

0: na jako počet svojí svatby, která už proběhla, s tím, že si myslí, že dokonce se tam dovnitř dostanou i někteří takový ty extrémní fanoušci Taylor, protože Taylor v minulosti dělala pár věcí. Ona byla s tou komunitou strašně propojená, třeba když fungoval Tumblr a tyhle ty věci, takže párkrát udělala večírky pro lidi, o kterých věděla, že jsou její psychopatický fanoušci. Těžko říct. Já jsem samozřejmě zvědavá, jestli vůbec nějaký fotky budou, kdy se jich dočkáme, jak to bude vypadat. Jsem na to zvědavá.
1: Takhle fotky asi pravděpodobně budou, ale jenom ty schválené.
0: Jenom ty ofiko,
1: protože má být black tie normálně jako dress code, takže černý kravaty, pánové, což mě přijde docela divný, jako na svatbu, ok. A ještě navíc, tam je další věc, je to, že se jim budou těm hostům šacovat mobily. Hmm. Já nevím, jestli dostanou ty pouzdraty jondry, co se dávají normálně na koncertech, že prostě, aby si tam lidi nenatáčeli a nefotili něco a posílali do světa, tak jsem zvědavý, jak tohle to jako se taky bude držet, no. Jsou to věci.
0: Hele, takhle, na Met Gala s tím samozřejmě lidi podvádějí, tam je taky zákaz, ale vždycky jsou pak selfiečka ze záchodu.
1: Jo.
0: Jestli něco takového, jestli v podstatě svatba Taylor Swift bude něco jako Met Gala, to znamená, že nebudeme mít fotky z pártošky, ale budeme mít třeba nějaký selfie ze záchodu, to se může stát. Myslím si, že třeba zrovna Zoe Kravitz je taková rebelka v tomhle tom.
1: OK. Dáme si Taylor Swift, Love in the Haze, jedna starší věc, a pojďme od ní. Až bude něco konkrétního, tak to přihodíme.
0: No jasný, to což až po víkendu. Zítra. Ne, to až po víkendu, podle mě. Myslíš, budeme fakt vědět, jo, jako...
1: Dobře, no. Tak si počkáme.
0: No, počkáme si.
1: A.
0: Ale stejně nejvíc jsou všichni zvědaví na to, kdo jí bude dělat čaty a jaký budou.
1: Jaký budou.
0: A jestli bude mít na sobě Travis něco ulítlýho, nebo jestli bude vypadat slušně. A to se dozvíme.
1: Že by měl tenisky.
0: No, hlavně já se bojím, že on je ale schopný mít třeba nějaký růžový sáčko s fíží, jo. On je fakt jako jinde.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
4: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
11: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu na příč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Fontaines DC na Express FM. No, není to tak dávno, co jsme se tady našemu šéfovi skládali na funkční Lego psací stroji.
1: Ano.
0: Teď budeš mít možnost si od 4. července babu předobjednat legendární hru Pinball od Lega. Funkční, kdy si budeš moci zahrát. Sice teda tam jako nic moc nevyhraješ, ale bude to funkční. Myslím si, že to vypadá docela dobře, že to je jedna z věcí, které by tě možná i bavily. Je to teda jako design toho modelu, nějak jako odkazuje na Lego Classic Space, takže tam budou i minifigurky astronautů a tak. Takže si myslím, že by to mohlo být jako docela dobrý.
1: Jediný stačí zase, ale znáš mě, že já jsem nervák.
0: No.
1: Takže otázka je, jak dlouho by to bylo funkční, než bych s tím někam hodila,
0: ne,
1: kdyby mi to nešlo.
0: Tomu nevěřím, že bys to s tomu nějak chtěla ublížit.
1: Ne?
0: Ne.
1: Věříš, že bych se zastavila těsně předtím, jo? Že bych to jenom chytla, nadzvedla a pak...
0: Je to možný, no.
1: Takhle. Když jsem se to odnaučila s tím ovladačem, jo, k hraní, takže bych se to odnaučila i...
0: Ty jsi házela s ovladačem na hraní?
1: Neházela jsem, ale jednou jsem si ho znemožnila ten jeden, protože jsem se rozčílela a bouchla jsem s ním do gauče.
0: Chudák gauč. Jenom...
1: A zničila jsem si tam tu L2. Mhm. A tak ho mám vystavený, už jsem si ho nenechala opravit, vystavila jsem si ho a mám ho tam jako takový memento, že vždycky, když mě chytnou jako nervy, tak ovladač odložím a jenom si tak jako hrozím ručičkama.
0: No, tak jenom jsem ti chtěl říct, že máš další
1: že
0: možnost
1: jako utratit peníze,
0: přesně tak.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak to vypadá na silnicích D10? Vůbec nechápu. Ve směru na Turnov na 800 metrech, tedy na necelém kilometru, byl sražen cyklista osobákem. Takže tam si dejte pozor. D1, 61. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda osobáku ve Svodidlech. Také od Brna, tedy ve směru na Brno, D1, 170. kilometr, dva nákleďáky v sobě. A ještě také 35, což je tedy na trase z Vysokého Mýta směr Hradec Králové u Horní Rovně je dopravní nehoda. I tam si dejte pozor.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Haló, volám do pořadu Zvuková hádanka. Poznáte, co je tohle?
3: Tak to vím přesně. Dochází ti opalovák. Kup si nový z Alza+. Díky doručení zdarma a slevám ušetříš pokaždé, když nakoupíš od kosmetiky po elektroniku na alza.cz.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Express.
1: Music first.
3: Express FM.

0: Tohle jsou Fisher, Tones and I a Favor. Evropa nemá úplně jasně daný hranice. Když to tak jako vezmeme ve směru na východ, tak vlastně se to nedá úplně dobře stanovit, kde to končí, kde to začíná. Ovšem pozor, bude Eurovision Song Contest 2027 a víš, která země se hlásí do téhle soutěže a kdo už v podstatě má to víceméně jisté?
1: Jako někdo, kdo se ocitá na nějaký prapodivný hranici Evropy?
0: No to není ani hranice.
1: To není ani hranice, takže to je taková ta divnozemě, něco, jak je tam Austrálie, tak tam bude něco takového.
0: Tak tam bude Kanada.
1: Kanada?
0: Ano, přesně tak. Totiž Kanada, ona se stala jako jejich veřejnoprávní vysílací systém CBC Radio Canada, se stalo plnohodnotným členem Evropské vysílací unie EBU a právě ta pořádá Eurovizi. Už na to vyhranili dokonce 150 milionů nebo kolik dolarů a 150 milionů kanadských dolarů, aby to prostě zafinancovali, aby tam mohli být v téhle soutěži. A samozřejmě, když tam přinášíš takovýhle peníze, tak je jasný, že Eurovize neřekne ne.
1: Tak to je jasný, no ale myslíš si, že by Kanada mohla poslat
0: Víkenda.
1: Nějakou legendu? Někdo takovýho?
0: Víkend, ten by to zválcoval, možná. I když ta soutěž je divná.
1: No takže... je divná, no jestli by tam vůbec jako chtěl jet.
0: Jo, jo.
1: No. Ale jestli budou vybírat z tohohle toho ranku, že se budou chtít jako předvést, sem tam nějaká země vlastně pošle na tu Eurovizi třeba
0: někoho nějak, normálního.
1: Někoho normálního, ale hlavně taky někoho slavného.
0: Jo. Tak ono je to může zviditelnit, tak jako Celine Dion taky byla, vlastně se vyšvihla díky Eurovizi.
1: No, a že by se, škoda, že se tam teď nemůže vrátit, že by to byl takový návrat.
0: Proč by se nemohla vrátit?
1: Protože ona přece nespívá, teď má nějak, přece má a, tu nemoc nějakou.
0: Jako, že má, že ustrne vždycky. No. Ale ona už to nějak jako překonala, teď jako zpívala, ne? Někde
1: no já na... vím, no, ale ta Eurovize... Je taková specifická.
0: Jo, tam to není jenom, že dvakrát zaspíváš.
1: No,
0: tam k tomu jsou ještě další akce.
1: Ta by mohla být nějaký
0: objíždět.
1: Host. Jako... To si dovedu představit, že třeba Kanada, kdyby vyhrála, tak příště, že by tam Celine byla. Nebo dovedu si představit, že Celine bude součástí eurovizního proma.
0: Jo, jo. Ale takhle, mě to teda opravdu překvapilo, protože jsem se už když jako řekneš Austrálie, tak si řeknu, OK, je to součástí nějakého toho britského království, tak to asi jako do toho zapadá, ale Kanada mě přijde už taky jako docela jako úplně od věci. No, hold, třeba se to nakonec celý všechno přejmenuje. Nebude to Eurovision Contest. Bude to třeba World, Universe, nebo něco takového.
1: Tak já myslím, oni to asi dělají kvůli tomu, že oni jsou pořád součástí toho Commonwealthu, ne? Tak si myslím, že by se to ještě by mohli mít, ale nějakou svoji Commonwealth Vision.
0: Jo.
1: A tam by měli proti sobě zpívat.
0: Jo, ať se nám nepletou do Evropy.
1: Jo, už.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Odchod ze zaměstnání a hledání nového pracovního místa zvažovala v prvním pololetí více než čtvrtina zaměstnanců. Hlavním důvodem případné změny místa jsou pro 56% pracovníků špatné finanční podmínky, následované negativním pracovním prostředím a špatným vedením. Americký prezident Donald Trump v prvním roce po návratu do Bílého domu výrazně vydělal na kryptoměnách. Podle povinného finančního přiznání za rok 2025 inkasoval z kryptobiznisu více než miliardu dolarů. Největší část příjmu pocházela z takzvaného Trump meme coinu. Ve Wimbledonu dnes bude usilovat o postup do třetího kola 5 českých tenistů. Na trávě v londýnském All England Clubu se představí Lehečka, Menšík, Nosková, Bousková a Plíšková. Bude většinou polojasno, přes den by mohlo možná někde i zapršet, večer ale se budou přibývat ty na oblačnosti. Teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné čtvrteční ráno s datem 2. července, 9 hodin, 3 minutky k tomu a představ si to, Vašku, já tady na proženy.cz koukám na článek Proč Češi pořád remcají? Odborníci mají překvapivou odpověď.
1: Ano.
3: No to ti prozradím, než budeš tím.
1: Jo takhle, já myslím, že jestli...
3: Zajímá tě to, jo?
1: No tak
3: chtěl
1: samozřejmě.
3: Chceš to vědět?
1: Jo.
3: Chceš to vědět? Chceš to fakt vědět?
1: No.
3: A doopravdy. No. Nebo jenom tak trošku to chceš vědět?
1: Takhle, když už to tady jako nakousla, jak to samozřejmě musíš dorazit, jinak mě to vůbec nezajímá.
3: Aha.
1: Býva dobí. Teď na Expressu.
3: Mě taky zajímalo, co tebe zajímá, tyjo, protože tady člověk se snaží.
1: Ale já mám ten dojem, že už mě nezajímá vůbec nic, ale to nevadí. Jako to
3: no,
1: pohodě.
3: Tak na sklonku života, nebudu, že jo, co by tě taky mělo
1: ale
3: zajímat.
1: Přesně
3: jo.
1: Tak, ale no. Nebudu remcat. No. Nebudu remcat.
3: Ne jo,
1: ne.
3: Aha.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byl Harry Styles, Dance No More, 9 hodin a 10 minut. Babu přišla se zajímavým článkem, proč lidé, jsou to Češi, nebo to je globálně vzato?
1: Ne, tady je právě titulek je Češi.
0: Aha,
1: proč Češi pořád remcají? A tady z výzkumu agentury STEM vyplynulo, že více než 4/5 obyvatel České republiky jsou se svým životem velmi nebo docela spokojení. Přesto mnoho lidí stále věří, že Češi patří k věčným stěžovatelům. Proč? Česká nespokojenost je hodně hlasitá, protože ji rádi ventilujeme. Část té pověsti si neseme z doby, kdy stěžování bylo jedinou povolenou formou odporu. Šeptem v hospodě, ironií a černým humorem. Objasňuje tady terapeutka a koučka v tom článku na proženy.cz. No, ale potom v tom článku se ukáže, že nejsme vůbec ničím výjimeční.
0: Že to je
1: všichni
0: takhle všude.
1: Si stěžujou.
0: Tak je to v podstatě nějaká forma takový, takhle, nikoho nezajímá, nebo ty máš dojem, když, jak se máš, ale to ti, co ti budu povídat. A teď to začne, jako, málo kdo ti řekne, hele, mám se úplně skvěle, protože se mně podařilo to a to. To říkáš jenom v případě, že chceš někoho nakrknout, ale většinou lidi chtějí slyšet nějakou zápletku.
1: Oni, no, jasně.
0: Jako něco pěkný. Takhle, oni samozřejmě chtějí slyšet něco pěkného, ale předtím musí být ta zápletka. A to asi možná celý přebíjí.
1: Asi, tady píšou, hlavně taky tady píšou, že se od jiných národů nijak nelišíme. Nespokojenost je zkrátka přirozenou součástí lidské psychiky. Lidský mozek je evolučně nastavený hledat hrozby a právě proto si častěji všímáme problémů, než toho, co funguje dobře.
0: Mhm.
1: Nespokojenost není osobní rys, je to součást toho, jak funguje lidský mozek. Mozek, který se spokojil se stavem věcí, přestal hledat jídlo, ukryt a bezpečí. Přežili ti, kteří stále chtěli víc.
0: Jo.
1: Takže proto si vlastně jako stěžujeme.
0: Takhle, znám lidi, kteří si pořád jenom stěžují a nemají, není nic jako pozitivního, co by z nich vypadlo, ale od takových lidí já chodím většinou raději dál. No.
1: Oni tady taky píšou, že samozřejmě to může být motor změny, že ty, když jsi jako nespokojený, tak na to má následovat potom takový takto změň, abys byl spokojený. A ty bys měl vlastně učinit tu změnu a hledat nějaké to lepší řešení, protože tady problém nastává tehdy, když přestane být motorem a stane se trvalým stavem. Že blbý je, když se ta nespokojenost, že se s tím jako smíříš a zůstaneš si už jenom nespokojený, protože evolučně by měl být náš mozek nastavený na to, že mi ano, ty vyhledáš ten problém, vyvstane nespokojenost, ale rozhodneš se to nějak řešit.
0: Řešit. Ale někdo se v tom rád jako utápí. V těchhle těch jako fózovkách problémech, které jsou sice marginální, ale můžeme o nich mluvit třeba celý den.
1: No, ale ono by se pak právě nic nedělo.
0: Já vím, to se nic neděje.
1: Takže si aspoň postěžuješ.
0: Ale pocí jako a potom ale vzniká to, že si pořád stěžuješ.
1: No. Ale není to jako nějaká typická česká věc.
0: Jo. Tak mám být klidnější kvůli tomu.
1: Asi jo. Asi můžeš být. Až ti příště třeba někdo řekne, no jo, vy Češi, vy si furt stěžujete a ty můžeš říct, to ale není pravda. To ale není pravda. My se tím to nelišíme od jiných národů.

0: Ketama, Comes and Goes, 9 hodin a 20 minut. Za malou chvíli pozvánka na Colors of Ostrava. Hudební pozvánka.
1: Roier.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Roieru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. Roier.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
7: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Express FM.

0: zajímalo, kde je to třetí album.
1: Ty pořád čekáš na to?
0: Já to furt čekám, že najednou ráno vstanu a...
1: A bude.
0: A tam to bude. Teď, když už má konečně Jay-Z rozčesaný ty dredy, tak věřím, že má na to konečně Beyoncé čas to dodělat.
1: Jo. No je to možný. Lék na astma dal jméno našemu interpretovi, o kterém se budeme bavit a který vystoupí na Colors of Ostrava. Bude tam zastupovat Českou republiku, konkrétně tedy David Doubek a neboli Ventolin, jestli to tak jako můžeme nazvat.
0: Určitě.
1: A já, mě by zajímalo, jestli ty preskyty, jestli si psal sám.
0: Já myslím, že určitě.
1: Protože fešák české taneční scény, který si vysloužil pozornost u akademické obce i ve studentských kruzích. Tak jako...
0: Určitě i tady. Zúčastněné čeká koncert plný humoru, světel, basů a spontánní euforie, kde se tančí bez ohledu na žánrové škatulky. Jeden mech nezůstane suchý.
1: To už samozřejmě stojí za prozkoumání. Pokud jste Ventolina nikdy nenavštívili, neviděli, tak si myslím, že budete mít jedinečnou příležitost.
0: Určitě byste to neměli vynechat, a to v pátek 17. července na Fresh Stage, ale musíte zůstat fresh do jedny do rána.
1: Když nebudete, no tak vás to nakopne.
0: Tak si dejte nějakou houbu nebo něco.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express.
1: Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pokud jedete přes Dubí v ulici Tovární, o sebe štrejchli dva nákladňáky, než si pozbírajte zrcátka, tak to tam chvíličku potrvá, musí se to samozřejmě také vyšetřit, takže pozor. A pokud jedete v tuto chvíli přes Prahu ulice ke Koulce, dopravní nehoda nákladňáku a osobáku a ještě D5, měli jsme dopravní nehodu na 36. kilometru ve směru na Prahu, ale tahle dopravní nehoda by už snad mohla být dořešená, jezděte opatrně. Express FM.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
8: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
7: Těšíme se na vás.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Tak.
1: Nebe.
0: Nebe.
1: Nebem.
0: Že tady Byša? Nebem.
1: Slyšela jsem, že bouchly dveře a takový ahoj. Tak to musela být ona.
0: Tak to musela být ona. Jinak tady je to takový, jako že když přijde, málo která žena je takhle u nás, takhle ty samozřejmě taky jsi slyšet.
1: Aha,
0: to
1: jo.
0: To ne, že ne.
1: Já ti nevím, já jsem spíš taková tichá voda břehy mele.
0: Co podemele tvoje oči.
1: Ano.
0: Jo.
1: Taková tichá voda, kde by tichou vodu reprezentovaly Niagarské vodopády.
0: Tak co já si škrtám? Ještě tady mám nějaký témata, ale to si necháme na zítra. Co?
1: Necháme si to na zítra?
0: Hmm.
1: A než nám to nebo někdo čorne.
0: A jak to klidně řekne? Hele, tak telegraficky. Miley Cyrus má svoji barbínu.
1: Ano.
0: Jo? A speciální jednotka na letišti. Narození.
1: A co tam dělají speciálního?
0: No to je prostě protiteroristická jednotka, která je schopná a ochotná zakročit. Tohoto typu jsou tři, jsou v jaderných elektrárnách v Temelíně a v Dukovanech a potom jedna je právě asi poměrně čerstvě na letišti. A jsou to takový ty týpci, se kterými bych si jako úplně nerad zadal něco.
1: A budou, oni tam jakoby se procházejí nebo jsou
0: tak,
1: někde?
0: Ano, jsou taky vidět.
1: Ty jo. A chodí v uniformě nebo v obleku, že vypadá jako James Bond, nebo se tváří tak nenápadně, jako je takový ten sekuriták vždycky v supermarketu.
0: Co ho bolej nohy a záda.
1: Jo.
0: Ne, tohle to jsou prostě borci, který mají sapiky a,
1: aha,
0: a
1: jo, takhle.
0: Kdyby jako náhodou k něčemu došlo, tak vyběhnou a tak.
1: Takže nejsou v utajení, že se jako tváří, že obsluhujou a dají ti bagetu a najednou skáčou přes ten pultík.
0: Ne, ne.
1: Vytahujou takhle, brokovnici jim visí na zádech a najednou.
0: Takhle, hele, my třeba tady v baráku, taky v baráku tady máme ochranku a tam je pán a jako člověk neví, jako, jaký on má schopnosti. On vypadá poměrně jako neškodně, ale věřím, že kdyby vzal propisku, tak tě normálně zlikviduje na tři tahy.
1: Ne, ne.
0: Jo. Vyškrtne tě tady ze seznamu.
1: Chceš se sadit? Vyškrtne mě ze seznamu. No, tak radši se budu chovat slušně, budu slyšet jenom tady ve třetím patře a dole ho budu dál slušně zdravit. Naschledanou. On vůbec neví, s kým má tu čest. On taky vždycky naschledanou. On si určitě myslí, že já jsem někde nějaká hodná dívka.
0: Jo, zdání někdy klame.
1: Takže tohle tačů za zrádu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 1300 dronů. Prodej vstupenek začal dnes v 9 ráno. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun. Při nákupu akreditace se podstatně sníží. Spojené státy ve středu odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let a místo toho se rozhodly zahájit třístranná jednání o jejím osudu. Nejistota ohledně budoucnosti dohody podle agentury pravděpodobně zkomplikuje společnostem podnikajícím na celém kontinentu, včetně japonských automobilek, vypracování investičních plánů. Tenistka Barbora Krejčíková zvítězila nad ruskou Mirou Andrejevovou po dlouhé třísetové bitvě 4-6, 7-5 a 6-4. Krejčíková zvládla mimořádně napínavý závěr, ve kterém nakonec soupeřce sebrala podání. A dneska bude většinou polojasno, během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Parcells nám startují dopoledne na Express FM se svým trackem You Got Me Feeling. U Majku sedí Míša Tůmová. Krásný čtvrteční dopoledne. Dneska se podíváme, jaký nešvar se u nás začal šířit, na který je opravdu potřeba si dávat pozor, protože jde trošku o zdraví. Taky, jak se nevyplatí pomlouvat na těch internetech, protože to může být pěkně drahý. Tam figuruje jméno Cardi B v tady tom. A protože čtvrtek, tak nás čeká i hudební kvízová otázka. No a taky je 2. července, což je světový den UFO. A to je připomínkový den pro všechny zájemce o neidentifikované létající objekty, den setkávání, diskuzí a společného pozorování oblohy. Den je slaven dnes na památku údajné havárie UFO v Roosevelu v roce 1947, takzvaného roosevelského incidentu. Co to bylo za incident, tak to si povíme za chvilku. Teďka už Arlo Parks, Get Go.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Frank, one thing, jedna věc je jistá, to, že si dneska připomínáme výročí nejslavnějšího UFO příběhu všech dob, rozvelského incidentu z července roku 1947. Tehdy jeden rančer v Novém Mexiku našel na poli podivný trosky. Tak armáda nejdřív do novin nadšeně zahlásila, že mají létající disk, aby o pár hodin později otočila, že šlo jenom o obyčejný meteorologický balón. Pravda byla nakonec mnohem víc při zemi, ale přísně tajná, protože ono šlo o balón špionážního projektu Mogul. To byl tajně přísný projekt, přísně tajný projekt, který využíval obří balóny s akustickými mikrofony. Ty měly ve vysokých vrstvách atmosféry zachycovat zvukové vlny po případných sovětských testech atomových bomb. Proto armáda tak strašně mlžila a radši nejdřív vypustila kachnu o létajícím talíři, než aby přiznala, co tam nahoře skutečně testuje. Na těch troskách navíc byly záhadný mimozemský hieroglyfy, a odtajněný dokumenty pak ukázaly, že to byly jenom vybledlý vzory květin na lepící pásce, kterou armádě dodávala jedna obyčejná továrna na hračky v New Yorku. Úsměvný.
1: Express FM.

Phoebe Bridgers, Lost Boys, jedna z našich novinek tady na Expressu. Ostravské Dolní Vítkovice mají za sebou první divokou noc na festiáku Beats for Love, ale to nejlepší návštěvníky ještě čeká. Nebo aspoň doufejme, protože včera tam měli pořádnej slejvák, co jsem viděla. Ale před půlnocí to otvíral Calvin Harris a na něj nepršelo, tak aspoň něco. Během 4 dnů se na 18 pódiích vystřídá přes 550 interpretů a program nabízí neuvěřitelné žánrový extrémy. V následujících dnech se na hlavní scéně představí švédský DJ Alesso, maskovaný Marshmallow nebo belgický showman Dimitri Vegas. Hodně zvědaví jsou lidi na DJ a praktikujícího kněze Padre Guillermeho, který nabídne set v rytmu houseu a techna. To bych taky chtěla vidět. A celý festival pak v noci ze soboty na neděli velkolepě uzavře aktuální královna temného a surového techna Belgičanka Charlotte Devite. Já bych se ale přece jenom ohlídla za tím Harrisem, který to včera celý otevřel. Tohle je Calvin Harris a Jazzy. Satisfy.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Music. First.
1: Express FM.
3: Hey, Billy, you there?

Pokud plánujete letní dovolenou v Česku nebo v zahraničí, to je úplně jedno, tak si při výběru hotelu radši pořádně přečtěte recenze. Pražští hygienici totiž varují, že v metropoli roste počet případů svrabu. A na vině je právě to, jak moc lidé cestují a občas se ubytují v místech, kde zrovna není úplně čisto. Odborníci zároveň upozorňují, že tohle tisícileté onemocnění vůbec nesouvisí s osobní hygienou jednotlivce, protože ho chytit může kdokoliv, pokud delší dobu sdílí postel nebo ručník s někým nakaženým. Je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt kůže na kůži a nebo teda případně s infikovanou textilí. Mimochodem, pouhé chycení se madla nebo sednutí na sedačku v MHDčku vás prej neohrozí. Ale i tak bych se tomu asi vyhýbala, hlavně tomu sezení na těch textilních sedačkách. Hlavním příznakem je pak silné svědění, které se zhoršuje hlavně v noci a v teple, což teďka se tomu svrabu asi bude moc dobře dařit. Takže pokud se v noci budíte spíš kvůli kousencům, než kvůli tropickým teplotám, tak pro jistotu navštivte lékaře. Léčba mastmy pak naštěstí trvá jenom pár dní. Ale asi to nechcete zbytečně podstupovat.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Včera proto příslušníci záchranných složek přišli darovat krev například do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje přidání 5% podílu ve firmě americké vládě. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times s odvoláním na dva své zdroje. Fotbalisté USA v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. A dneska bude většinou polojasno. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26 a na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song na Express FM. Jak drahé můžou být internetové pomluvy? O tom by mohla napsat knížku americká youtuberka Tasha Kay. Ta už od roku 2019 čelí žalobám od reperky Cardi B za to, že o ní na YouTube šířila nesmysly a lži. Soud už před lety nařídil youtuberce zaplatit astronomické 4 miliony dolarů. Tasha tehdy vyhlásila bankrot. Nedivím se, ale soudce řekl, že tenhle ten dluh smazat nejde, takže ho bude splácet 5 let. Tasha Kay teď ale pro změnu porušila dřívější soudní zákaz a veřejně se opřela do bývalýho manžela Cardi B, repera Offseta. Za tohleto dostala další pokutu, ale tentokrát se s ní Cardi B nad ní slitovala a nechala jí zaplatit jen 60 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba 1,5 milionu korun. To musí zaplatit do konce roku, ale soud jí znovu velmi důrazně připomněl, že má na Cardi B, Offseta a další lidi z jejich okolí uvaleného doživotního bobříka mlčení. Tak snad už jí to po těch všech pokutách došlo. Teď je to drahej špás tohleto pomlouvání. Se nevyplatí.

0: Posloucháte Express FM a taky Editors, Kolidin, za malou chvilku Noah Kahan, Georgia Smith a taky připravte svoje hudební znalosti, protože bude kvízová otázka.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdete na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
7: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
6: Těšíme se na vás.
1: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Georgia Smith, What's Done is Done na Express FM. Nebudeme chodit kolem horký kaše, doufám, že jste ready. Zbystřete. Jdeme totiž na hudební kvízovou otázku. Tuto romantickou baladu původně naspíval král rock'n'rollu jako výraz lítosti nad zanedbávanou láskou a stala se jednou z jeho nejikoničtějších pozdních nahrávek. Britské elektronické duo ji o 10 let později kompletně přetransformovalo do synthpopového hitu. Jak se píseň jmenuje a kdo ji přespíval? Já vám pustím ukázku originálu.

Takže ještě jednou, jak se píseň jmenuje a kdo ji přespíval? Ne, kdo naspíval originál, ale kdo ji přespíval. Svoje tipy mi posílejte na 602 604 903. Express FM.

Albert, Let's Fall in Love Some More na Express FM, kde jsem před chvilkou pokládala otázku k hudebnímu kvízu, jak se jmenuje píseň, jejíž ukázku jsem pouštěla a kdo ji přespíval. Já rovnou můžu říct, že i v té písni bylo v té ukázce slyšet Always on my mind, což je název té písně od Elvise Presleyho, a ptala jsem se, kdo ji přespíval, ptala jsem se na britské elektronické duo. A to duo je Pet Shop Boys. Takže to je správná odpověď. Pet Shop Boys, Always on my mind. A nejrychlejší byla trojice Tomášů. To nevymyslíš. Jeden mi volal, dva mi psali. Já jsem si říkala, jestli se ze mě neděláte srandu, jestli to není všechno ten samej, ale ne. Každý Tomáš je jiný. V srpnu 1987 uplynulo přesně 10 let od smrti Elvise Presleyho a britská televizní stanice ITV u téhletý příležitosti pořádala speciální vzpomínkový pořad s názvem Love Me Tender, kde současní umělci předváděli svoje verze hitu tady toho krále. A synthpopový duo Pet Shop Boys bylo k účasti zpočátku skeptický, protože nebyli zrovna skalními fanoušky Elvise, ale nakonec si vybrali právě tuhletu baladu. Televizní vystoupení mělo tak obrovský ohlas, že se duo rozhodlo píseň nahrát ve studiu a vydat ji jako oficiální single, který vyšel 30. listopadu 1987. Ta skladba okamžitě vystřelila na první místo britské hitparády. No a v říjnu 2014 uspořádala stanice BBC velké veřejné hlasování o nejlepší předělávku všech dob a verze od Pet Shop Boys tohle hlasování vyhrála a byla zvolená historicky nejlepším coverem všech dob. Tak si to pustíme. Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Červené víno na světlém koberci.
5: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
10: And I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I only drink when I overthink. I only

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Do Eurovize přichází nová země. Paradoxně není z Evropy, ale je z amerického kontinentu a je to Kanada. Ta se stala čerstvě členem Evropské vysílací unie a tedy v příštím roce pošle nějakého reprezentanta. Drake nebo Weekend to ale asi nebudou. Sir Elton John bude vystupovat ve městě hříchů. V Las Vegas se má otevírat nový Hard Rock Hotel a v něm bude prostor pro hologramovou show, stejnou a vlastně ještě lepší, než má švédská ABBA Voyage. Elton John již naživo vystupovat nebude, ale předpokládá se, že alespoň slavnostně přestřihne pásku a převezme šek s tučnou odměnou za propůjčení tváře a svých největších hitů. Sběratelé vinylů mohou v rámci pilotního programu vedeného průmyslem odevzdat nepotřebné vinily v Los Angeles nebo v New Yorku k recyklaci. Už se otestovalo na 10 000 desek a ukázalo se, že kvalita materiálu se časem nestrácí. Za tímto projektem udržitelnosti je americký label Warner Music Group a největší světová fabrika na vinily, gramofonové závody Loděnice u Berouna.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za loňskou krádež kabelů na železničním koridoru u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, která na desítky hodin omezila dopravu, potrestal dnes přerovský soud trojici mužů vězením. Odsoudil je za krádež a zločin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Uložil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců až do 3,5 let. Německé generální státní zastupitelství dnes potvrdilo, že v případu poničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajince Sergeje K. Generální prokuratura dnes uvedla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další příslušníci armády vypracovali na příkaz státních orgánů na Ukrajině. Senegalští fotbalisté chtěli napsat krásné stránky svojí historie, ale selhali. Shodli se na tom po vyřazení v úvodním kole playoff mistrovství světa s Belgií. Nad níž ještě v závěru vedli 2-0, nakonec jí ale podlehli 2-3 po prodloužení. A dneska bude většinou polojasno, během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou i přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy a ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je Adéla se svým trackem KGB na vlnách Express FM. Colors of Ostrava je, troufnu si říct, jeden z asi nejpříjemnějších festivalů v Česku. I proto ho tady zmiňujeme. A letošní ročník přivítá mimo jiné poprvé i studentský rapový projekt Gufrau, což je trojice kluků, která kombinuje EDM, elektro, jazz, techno a rap. Prostě mají hodně si s tou hudbou hezky hrajou. Začínali v roce 2020 na YouTube, kam nahrávali svoje první písně a 5 let na to už sešli pro cenu Anděl za píseň roku. Poslechovostí na Spotify už předběhly i jména jako je Anet X nebo Mat 213. My si pustíme jejich No Boyfriend Zone.

spíš pantau, nemá baggy z Vegas, spíš mu to planda. Landa, a kdokoliv jiný, když ho vidí hned ví, že s ním není sranda. Ty víš moc dobře, že jsi víc než dobře, a já vím moc dobře, že jsi víc než on. Na chuji bobře, jak barmanky v kobře, máš sex appeal, a se ti nasypu do drinku celá.

0: jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí. Vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
1: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Express. Music first. Express FM. Look.

MK a Poppy Bezkom Zone na Express FM. Já vás chci pozvat na náš web expressfm.cz, protože už mi tam vyšel rozhovor se zpěvačkou Pam Rabbit, se kterou jsem si měla možnost povídat na Bloodfestu. A já to asi jako řeknu úplně upřímně, já jsem předtím nebyla z ní, kdo ví, jak jako hotová. Na tom Bloodfestu jsem viděla její vystoupení naživo poprvé a musím říct, že se mi jako líbilo. Že až mě to samotnou překvapilo. Já jsem se z nějakého důvodu jsem se týpem prostě docela bránila. Přišlo mi, že je jako nadhodnocená, protože ona se sbírala už pár cen. Má snad Anděla pro solovou interpretku, cenu Apollo a tak. A přišla mi trošku jako overrated. Nicméně potom, co jsem si ji poslechla a měla jsem s ní ten rozhovor, tak musím říct, že jsem pookřála a začala se mi její tvorba i docela líbit tím, jak ona se vyvíjí, jak roste, protože ta první deska, ta se mi vůbec nelíbila teda. A ta druhá, tam už se dají najít věci, které mě jako zaujaly. A přijde mi, že čím víc roste, tím je lepší a lepší, což sama řekla, že je jeden z jejich cílů. O čem dalším jsme si povídali, tak to se určitě podívejte na náš web expressfm.cz, protože já jsem to nedělala jen tak, já jsem to dělala pro vás, že jo. My si ji pustíme, tohle je její track Anxiety.

Životopisný velkofilm Michael o životě Michaela Jacksona v kinech naprosto bourá žebříčky. Za necelý 3 měsíce od premiéry totiž strůnu sesadil Oscarovýho Oppenheimera a stal se historicky nejvýdělečnějším životopisným filmem všech dob. Přestože film schytal od kritiků poměrně dost negativních recenzí a musel se kvůli právním sporům a přetáčkám třetího dějství o rok odložit, diváci do kin proudí po milionech. Snímek, kde Michaela hraje jeho vlastní synovec Jafar Jackson, už teď celosvětově sahá po miliardě dolarů. Jackson mánie navíc kompletně pohltila i streamovací platformy. Jen během premiérového týdne vyskočily prodeje a streamy jeho písniček o neuvěřitelných 146%. Já jsem to teda pořád neviděla, ale tak jednou to bude i na streamovacích platformách na televizi a na to se pak podívám. Dáme si takovou příjemnou nakopávačku v podobě Don't Stop Till You Get Enough.

0: začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
9: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
11: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
10: Těšíme se na vás.
12: Express.

Moving to the Sun, to je novinka tady na Express FM. My se ale nebudeme přesouvat na sluníčko, ale do gastronomie, protože z tady toho oboru pochází dnešní fun fact nakonec. Věděli jste, že salát Cezar nemá s římským císařem ani s Itálií vůbec nic společného? Jmenuje se totiž po italském kuchaři, takže jo, s Itálií má něco společného, ale pozor. Jmenuje se po italském kuchaři Cezaru Cardinim, který ho vymyslel v Tichuáně v Mexiku. V roce 1924, čili před 102 lety, mu na oslavě 4. července vtrhli do restaurace davy hladových Američanů, protože v Mexiku byl alkohol legální a levný, zatímco v USA ne, takže mu tam jezdili amíci. A vtrhli mu tam do restaurace davy hladových amíků a jemu v kuchyni došlo skoro všechno jídlo. Takže z nouze smíchal poslední zbytky římského salátu, krutonů a parmazánu. No a takhle se zrodil ten legendární salát. Hustý. Ke skvělému salátu Cezar přihodím ještě skvělou hudbu v podobě Caesars, samozřejmě. Tímto se loučím a zítra zase pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pokud prezident Petr Pavel poletí na summit NATO v Ankaře, poškodí Českou republiku v zahraničí, řekl dnes v rozhovoru pro deník CZ premiér Andrej Babiš. Ačkoliv historicky jezdili na summity prezidenti, letos se podle Babiše bude jednat o ekonomických záležitostech a penězích, na které hlava státu nemá vliv a rozhoduje o nich vláda. Poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa se začali zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států. Jedná se o plán B poté, co americký nejvyšší soud v úterý odmítl Trumpovu snahu zablokovat garantované právo na občanství dětem narozeným v USA. Šampionát Formule 1 bude o víkendu pokračovat velkou cenou Británie a domácí jezdci budou na okruhu v Silverstoneu usilovat o třetí triumf za sebou. Loni vyhrál Lando Norris, o rok dříve Lewis Hamilton. Česko čeká po sérii dní s extrémními teplotami a následnými silnými bouřkami klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. Po 13. hodině na Express FM odstartoval odpolední blok, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Přeju vám krásný čtvrtek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak ještě jednou krásné odpoledne vám při poslechu Rádia Express FM přeje Veronika. Tak včera jsem opět byla u svého oblíbeného vtipného zubaře. Kdo nás posloucháte často, tak možná víte nebo jste slyšeli, že u mého zubaře si můžete během toho zákroku, který může trvat třeba 2 nebo 3 nebo dokonce 4 hodiny, nechat zahrát, prostě pustit si jakoukoliv desku nebo 2 nebo 3. Tak tentokrát jsem říkala, mám to připravený po Gufrau. Z předminulého týdne bych si chtěla nechat zahrát Good Times Only a desku Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. A můj zubař nařel řek, to bych řekl, že ti ještě nikdo necpal do pusy roztahovák velikosti L. Nebyl to sexismus, byla to realita. Nakonec stačil naštěstí jenom roztahovák velikosti S. Tak si ty Good Times Only poslechneme dohromady s Matem 213. Terapie, potom smích. Express FM.

0: Do Karlových Varů přijel první hvězdný host, a to den před zahájením Mezinárodního filmového festivalu. Je to Jesse Eisenberg, jinak herec, kterého jste určitě viděli ve filmu Social Network jako Marka Zuckerberga, ale také jste ho možná poznali jako výborného režiséra. Opravdová bolest, tak se jmenuje ten jeho skvělý film, který natočil celkem nedávno. Jesse Eisenberg se zúčastní zítra slavnostního zahájení, stejně jako herečka Maggie Gyllenhaal, stejně jako Dustin Hoffman a stejně jako herec Harvey Keitel. Jesse Eisenberg ještě o den později, tedy v sobotu, převezme cenu prezidenta filmového festivalu a uvede dopoledne film Dvojník z roku 2013 a také v sobotu od 5 hodin bude mít takovou debatu s publikem. Za chvíli u nás na Expressu uslyšíme nejhranější song tohoto týdne, který to je, tak to poznáte za chvíli sami a pustíme se taky třeba sama Fendra.
1: roir.cz Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Blesková 80%

Jungle a je to úplně nová věc, kterou hrajeme teprve druhý den, jmenuje se Do Wave, jako vlna. Britští Jungle ohlásili vydání páté desky, která se bude jmenovat krásně Sunshine. Vyjde už 14. srpna, tohle je druhý single, který z té desky Jungle vypustili. Teď tu mám jeden tip na to, co byste mohli dělat v Praze. Zoologická zahrada opět na prázdniny přidala večerní prohlídky, což znamená, že když přijdete mezi 17. a 19. hodinou, kdy se zavírá pokladna, tam máte vstupné jenom za 100. Areál zoologické zůstává otevřený do 21. hodiny, tak můžete dát prohlídku a potom navštívit třeba letní podcastovou scénu anebo kino letní v takovém tom trojském pivovaru. Koukám na program. Zítra Vratné hlahve, 4. Kuky se vrací, 4. večer Světáci. No tak vyberete si určitě sami. Tak to byl takový tip, co byste mohli dělat v letních večerech teplých. A tak si jdeme pustit Sambrelu. It's cool. Express FM.

0: turn to dust all that I adore.
1: Hashtag nebudu doma.
2: Nebudu doma. To je pokyn, který dáváme sami sobě, když nás zachvátí cestovní horečka. A vzhledem k tomu, že v Česku máme spoustu krásných koutů, kam stojí za to vyrazit, nemusí být vysněná destinace nijak daleko. Tentokrát s hashtagem Nebudu doma navštívíme Karlovarský kraj. Na západě Čech najdeme nejen Karlovy Vary, kam se aktuálně sjel celý filmový svět, ale také středověký hrad Loket na Žulovém ostrohu nad řekou Ohří, hrad a zámek Bečov nad Teplou, kde nás čeká slavný relikviář svatého Maura, jedna z nejcennějších památek svého druhu, zámek Kinžvart s anglickým parkem a proslulým kabinetem Kuriozit nebo romantický hrad Seeberg. Pro milovníky přírodních krás tu mám tipy na rašeliniště a slatiniště SOS s bublajícími bahenními sopkami, mofetami a naučnou stezkou, božidarské rašeliniště nebo svatošské skály v údolí Ohře nedaleko Lokte. Kromě krajského města stojí za návštěvu historický Cheb s malebným náměstím, hradem a příjemnou krajinou kolem Ohře, ale i další města v seznamu UNESCO zapsaného lázeňského trojúhelníku, tedy Františkovy lázně a Mariánské lázně. Pokud zavítáte právě do Mariánských lázní, můžete využít pohostinnosti spa hotelu Děvín. Tohle čtyřhvězdičkové zařízení nabízí široký výběr služeb, včetně lázeňské léčby pod jednou střechou. Nachází se v klidném prostředí lesoparku s velmi dobrou dostupností do centra města a ke všem významným místům a turistickým atrakcím. Stravovat se budete v nové restauraci v moderním stylu, která poskytuje polopenzi a plnou penzi. Jedinečný zážitek z pobytu dotváří okolní upravené parky, překrásná architektura města a světoznámé mariánsko-lázeňské prameny s léčivými účinky. Chystáte-li se do Karlových Varů, k návštěvě vás láká hotel Imperial, který už více než 100 let patří k symbolům českého lázeňství. Čeká vás elegantní ubytování, luxusní wellness a atmosféra světoznámého lázeňského města. Přes den objevíte kolonády, ochutnáte minerální prameny nebo se lanovkou vydáte na rozhlednu Diana s krásnými výhledy na město. Po návratu si dopřejete zasloužený odpočinek v bazénu, saunovém světě nebo při některé z wellness procedur. Příjemný odpočinek a radost z objevování nových míst vám přeje Express FM.
1: Nebudu doma na Expressu.
2: Zaujal vás Karlovarský kraj? Pak si zamilujete luxusní hotel Savoy West End v Karlových Varech s prvotřídním wellness? Nebo Astoria Hotel and Medical Spa, kde si báječně odpočinete v bazénu, na solné terapii nebo při procedurách? Více pobytů nejen v Česku najdete na travelking.cz.
3: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Tak to byla kapela ze Spojených států The Strokes, která měla svoji novou desku Reality Awaits vydat už v červnu. Nakonec vyjde se zpožděním 24. července, což máme už za chvilku, a produkoval ji prostě modla producentská Rick Rubin. K tomu nemusím nic dodávat. Za mnou chvíli Vampire Weekend a taky Slater.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Express. Express. Music first.
3: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Je 13.52, posloucháte Express FM, zdraví vás Veronika. Víte, kam se z pražského letiště lítá nejvíc? V květnu to bylo takhle. Nejvíc lidí z pražského letiště odletělo do Itálie. Hned na druhém místě o pár lidí byla Velká Británie a na místě třetím skončilo Španělsko. My se teď pomyslně zaletíme do irského Dublinu za skupinou Inhaler.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel už obdržel od vlády dokument s postupem české delegace na setkání NATO v Ankaře 7. a 8. července. Zdroj novinek CZ obeznámený s obsahem materiálu potvrdil, že Česko na summitu vyjádří podporu Ukrajině a zaváže se zvedat výdaje na obranu v příštích letech až 5% HDP v roce 2035. Prioritou má být protivzdušná a protidronová obrana. 11letý chlapec najel v Thajsku s pick-upem do skupiny mnichů, 8 jich zabil a dalších více než 20 bylo zraněno. Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do nejvyšší soutěže. Za hlavní důvody uvedlo situaci kolem stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi Eletou nahradí vyloučenou Karvinou. Nyní se čeká na reakci Artisu Brno. Česko čeká po extrémních teplotách a následných silných bouřkách klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. Bylo 14 hodin, na Expressu pokračuje odpolední vysílání, ze studia vás zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak máme léto, což znamená v hudbě velkou věc, a to jsou festivaly, to je jasné. Každý víkend se něco děje a těch festivalů je strašně moc. Já bych teď ráda pozvala na jeden z těch velkých festivalů, který vlastně začíná už dneska v 16 hodin a je to velký multižánrový festival v Jihlavském amfiteátru. Jmenuje se Vysočina Fest, je tam program pro celou rodinu a několik hudebních stagí s naprosto skvělým obsazením, takže dneska Stein 27, Sofian, Sergej Barakuda, zítra třeba Lucie, Ben Cristoval, Rohony, Skyline, v sobotu to budou třeba Činasky, Adam Myšík nebo Pio Squad. Takže pokud bydlíte někde blízko, tak určitě vyražte na tenhle ten příjemný festival a my si teď pustíme jedny z účinkujících a jsou to Skyline a píseň Předloňská. Sorry not sorry.

0: Tak to bude Skyline, kteří aktuálně připravují nové skladby a ještě letos by mělo být jejich nové EPčko, který by mělo být tak speciální, že o tom kapela zatím nemůže a nechce mluvit, nechte se překvapit, každopádně byl oznámen jediný pražský koncert pro podzim a to na 9. října Cargo Gallery. Tak ale to ještě daleko. Co je blízko, tak to jsou další skladby, které uslyšíte na Expressu. Strumbellas, Near Archives a taky Super Organism.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
8: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
7: Těšíme se na vás.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM. I got

0: Tuto neděli uvede TV Nova první epizodu zcela nového komediálního cestopisu. Jmenuje se Čekuj Česko. A tři kamarádi, jmenovitě Vincent Navrátil, Alex Kolová a Ondřej Kubina, se v něm vydávají na cestu napříč republiku, aby v 8 epizodách objevovali místa i zážitky, o kterých většina našinců možná ani netuší. S humorem, s odvahou i s nakažlivou zvědavostí se vydávají za hranice běžného cestování a ukážou divákům naší zemi z nečekané perspektivy. Jeden z těchto kámošů, Ondřej Kubina, byl včera hostem našeho letního speciálu Express Star a Michal se optal, jak vlastně přišli na ten nápad, že udělají Čekuj Česko.
1: Čekuj Česko vzniklo tak, že tři kamarádi si řekli, že by spolu nechtěli jenom pracovat, ale i cestovat. A tak jsme si vybrali pár měst v České republice a měli jsme to štěstí, že televize Nova nám umožnila se celý léto bavit. Všechny ty místa byly nádherný, jako Brno v létě, tak všechny vtipy stranou, Brno je boží. A ten Zlín, já úplně miluju zážitek, když jsme tam tančili s třema folklorníma skupinama v parku a teď v těch pauzách ty holky, ty nádherný holky ze Zlína přišly v těch krojích a roznášely tam pivko, teď to všichni se dělili a pak jsme šli tancovat a zpívat a říkám si, pane bože, to je úplně nejlepší země na světě, to Česko.
0: Takže první díl už tuhle neděli a záznam tohoto rozhovoru si můžete samozřejmě jako všechny díly pořadu Express Star poslechnout na našich webovkách expressfilm.cz anebo na všech podcastových platformách. Teď si jdeme dál hrát Superorganism Everybody Wants to be Famous.

0: cítím teď. Express, Express, Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Do Eurovize přichází nová země. Paradoxně není z Evropy, ale je z amerického kontinentu a je to Kanada. Ta se stala čerstvě členem Evropské vysílací unie a tedy v příštím roce pošle nějakého reprezentanta. Drake nebo Weekend to ale asi nebudou. Sir Elton John bude vystupovat ve městě hříchů. V Las Vegas se má otevírat nový Hard Rock Hotel a v něm bude prostor pro hologramovou show, stejnou a vlastně ještě lepší, než má švédská ABBA Voyage. Elton John již naživo vystupovat nebude, ale předpokládá se, že alespoň slavnostně přestřihne pásku a převezme šek s tučnou odměnou za propůjčení tváře a svých největších hitů. Sběratelé vinylů mohou v rámci pilotního programu vedeného průmyslem odevzdat nepotřebné vinily v Los Angeles nebo v New Yorku k recyklaci. Už se otestovalo na 10 000 desek a ukázalo se, že kvalita materiálu se časem nestrácí. Za tímto projektem udržitelnosti je americký label Warner Music Group a největší světová fabrika na vinily, gramofonové závody Loděnice u Berouna.

0: Včera odstartoval v Ostravě festival Beats for Love. Přijel Calvin Harris, přehánky se tam vrátily, zrovna když Calvin Harris hrál, ale v areálu se pohyboval rekordní počet lidí na tu středu, na ten úvodní den, čili gratuluju k účasti. Festival Beats for Love samozřejmě bude pokračovat i dnešním dnem, ale za 14 dnů už tam bude úplně jiný festival, a to Kalešta v Ostrava, na ten se podíváme za malou chvíli.
1: Dopřejte si relax ve spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje, nezlobí, ne?
6: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Tak to byla skupina Hooverphonic, už za 2 týdny vypukne ve Vítkovicích, tedy v areálu Dolních Vítkovic, festival Colors of Ostrava, na který můžete bez obav vzít i vaše malé děti, protože je tam Family Park a v něm jsou klauni, v něm je divadlo, v něm jsou různé workshopy, muzika a hlavně je tam taky možnost hlídání dětí. Colors of Ostrava jsou hlavně o hudbě, ale jakož je to festival barevný, Colors of Ostrava, tak si na své přijdou také divadelní fanoušci. Letos se na Colors blízknou Bezruči, tedy domácí, Luze Sir Company, Husa na provázku, přijede Klicperovo divadlo Hradec Králové, z Prahy dorazí Vostopětka se svým standardním kabaretem, no a taky Nikola Djokic, velký stand-upista, nekorektní, z muziky. K hlavním tahákům budou patřit 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, Moby anebo skupina Skunk Energy. Na českou scénu zastoupí třeba Tata Boys a to 3. den, pátek 17. července.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Při cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě bude vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie uchovávaná ve svatovíckém pokladu bude v sobotu a neděli v Královské kapli Velehradské baziliky. Počet obětí zemětřesení, které minulý týden ve středu zasáhlo sever Venezuely, vzrostl na 2295. Záchranné práce a odklízení trosek pokračují, takže počty obětí velmi pravděpodobně dál porostou. Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku na postup do nejvyšší soutěže. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Vedení druholigového Artisu Brno do zítřejších 16 hodin zváží, jestli pozvání do první fotbalové ligy přijme. Česko čeká po extrémních teplotách a silných bouřkách klidnější počasí. Do soboty bude přes den převážně slunečno a teploty se budou většinou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia. To byly zprávy v 15 hodin na Express FM. Pokračuje odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Veronika.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dance No More. To byl Harry Styles. Ano, zaslouží si respekt, protože před sebou má dva poslední ze 12 vystoupeních na stadionu ve Wembley. Ten stadion má kapacitu 90 tisíc diváků během koncertů. Znamená to, že za těch 12 koncertů ho tam během jednoho měsíce uvidí 1 080 000 diváků. Je to rekord. Nejvíc koncertů takhle v řadě tam odehrála Taylor Swift a bylo jich 8. Hned z Londýna zamíří Harry Styles do São Paulo v Brazílii, kde odehraje pro změnu 4 koncerty za sebou. My si pustíme teď Blossoms a taky pro vás mám připravenou skladbu od bráchů Disclosure.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Mám tu jedno znepokojující číslo. Z nového průzkumu vyplývá, že celá třetina dospělých Čechů nezvládne přečíst ani jednu knížku za rok. A přitom čtení považuje za prospěšné přes 80% populace. Tak s ním pojďme něco udělat. Vyšel nový Murakami, jmenuje se to Město a jeho nejisté zdi. Tak si račte počíst. Stačí začít jednou stránkou denně, jak se říká, anebo stačí třeba číst vašim dětem tu jednu stránku denně a tak se do toho prostě opřete a pak už ty knížky vás nepustí. Dál nám budu hrát White Lies a taky Gracie Abrams. Podíváme se taky do našeho hudebního archivu, protože je před námi pravidelná rubrika Express Old School.
1: roir.cz. Co to je?
2: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
1: A kde je háček?
2: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
3: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
4: Cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
5: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
6: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
7: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když

0: Den varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Music. First.
2: Express FM.

0: is old school.
1: V našem old schoolu zabrousíme na začátek 90. let a to za americkou alternativní téměř dívčí kapelou The Breeders, ve které jako zpěvačka, kytaristka figuruje baskytaristka skupiny Pixies Kim Deal a na druhou kytaru hraje její jednovaječné dvojče Kelly Deal. My si pustíme skladbu Cannonball, která vyšla v roce 1993. Ten zkreslený hlas Kim Deal na začátku toho songu byl udělaný tak, že zpívá hodně nablízko do mikrofonu, který je určený pro foukací harmoniku. A co se týká toho textu, tak ten byl údajně inspirován dílem francouzského revolucionáře Markýze de Sade. Takže The Breeders, Cannonball. Express Old School.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
3: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé v Příbrami.
14: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
16: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
17: Hudba na prvním místě.

Pokud zamíříte do Karlových Varů někdy od pátku do neděle, tak si tam nenechte ujít určitě Fred Party, což bude party, na který vystoupí velká veselá parta ve složení Ma213, Gufrau, Viktor Kal, Leifer a Anna Mercedes, což je Anička Čtvrtníčková. Takže to bude určitě velký. My si teď od Ma213 pustíme píseň Se spálil z jeho nový desky. No a já pálím domů a za chvíli už jsou tady pánové Michal s Petrem a jejich dnešní Express Drive. Užijte si to, užijte si dnešní zbytek dne. Nebo zbytek dnešního dne, jak chcete, venku se dělá docela hezky. Tak se mějte, čau!

bych, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Českem se šíří svrab hygienici. V první polovině roku zaznamenali přes 7000 případů. Onemocnění kůže, způsobené parazitem zákožkou svrabovou, je tak letos častější než loni, kdy za stejné období Státní zdravotní ústav evidoval o 2000 nemocných míň. Odchod do penze v 68 letech, vyšší daně pro bohaté, rozšíření pracovních smluv na dobu určitou, omezení nemocenské. To je část ze 34-bodového reformního balíku, na kterém se dohodla koaliční vláda německého kancléře Friedricha Merce. Tenisový svátek ve Wimbledonu pokračuje čtvrtým hracím dnem. Ve čtvrtečním programu druhého kola ženské dvouhry figurovaly tři české hráčky. Marie Bousková přehrála 18-letý italský talent Tyru Katerinu Grant 7-5-6-3. Karolina Plíšková podláhla obhájkyni titulu Ize Świątek z Polska 1-6-3-6 a Lindu Noskovou čeká kolem 17:30 Kolumbijka Camila Osorio. V noci na pátek bude skoro jasno až polojasno, od severozápadu se přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť, teploty mezi 11 až 16 stupni. Přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností, déšť jen výjimečně, nejvyšší teploty 20 až 24 na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15. Nehody hlásí Kolbenova v Praze, taky silnice 3 u obce Mrač u Benešova, pražská v Teplicích, nehoda je taky v Olomoucké ulici v Opavě a na Tyršově náměstí v Uherském Hradišti. Tak jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, odkud vám Michal přeje hezké odpoledne u začínajícího Express Drive. Tentokrát jsem tady sám, ale nebojte se, nepřijdete o to, na co jste v Express Drive zvyklí.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Peace for Love v Ostravě. Pokud jste tam byli a slyšíte nás právě teď, tak klidně nám napište, jaké to bylo, jak Kelvin zahrál, jak sympaticky působil, protože mně přijde, že působí vždycky sympaticky, je možný, že to tak není. No a třeba Kelvin Harris rozhodně nemá problém s tím utrácet peníze. A já tady mám takové moudro na čtvrtek, že utrácení peněz za jiné lidi vás udělá šťastnějšími, než když je utratíte sami za sebe. Nevím, jak to máte vy, ale je pravda, že samozřejmě dávat dárky jiným je vždycky fajn. Nicméně, když jsem si minule koupil sám sobě to Lego, měl jsem taky velkou radost.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express
0: FM. Klidně mi napište na 602 604 903, jak to máte, já vám za to posílám Lana Del Rey, First Light.

0: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko@electronics.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
6: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express Filmex.
1: Filmové dění je v tomto a příštím týdnu odkloněno do Karlových Varů, kde bude v pátek zahájen jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu s účastí zástupu světových hvězd Dustina Hoffmana, Harveyho Keitla, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal, Jesseho Eisenberga nebo Kevina Bacona. Červený koberec se letos rozvine po větší a delší ploše a povede podél hotelu Thermal. Hvězdné promenády můžete sledovat i z mnoha kilometrové vzdálenosti, protože přímé přenosy ze zahájení, slavnostních premiér, příjezdů delegací na červený koberec nebo úvodů filmů vysílá do celého světa platforma Quiff TV Live, kde lze festivalové dění zhlédnout i ze záznamu. Českou republiku v hlavní soutěži zastoupí novinka Šimona Holého Čika Čeka. Stárnoucí pošťačku a jejího syna, který se živí jako drag queen, v něm stvárnili Pavla Tomicová a Jan Cina. Československým zástupcem se letos stane koprodukční drama Pramen s Aňou Geislerovou v roli ambiciozní lékařky v Československu 80. let, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Sedmidenní oficiální ozvěny Šarivary se rozeběhnou 13. července v Praze a v Brně. Ale nebojte, kina zcela neosiří, premiéru má americká konverzační komedie Pozvání, kterou režírovala a sama si v ní i hraje Olivia Wilde. Herecký čtyřlístek doplňují Seth Rogen, Penelope Cruz a Edward Norton. Jedná se o herecký koncert na ploše jednoho bytu. Manželství Joea a Angely visí na vlásku. Když pozvou na večeři sousedy, které znají jen od slyšení, protože se odávají halasnému vášnivému sexu, začnou s přibývajícím vínem padat zábrany a vyplouvat na povrch skrytá přání.
2: She's fine, but he is a fucking weirdo.
3: You know, they seem cool and she's so pretty.
4: Have you got tequila? We did come down here tonight to invite you.
3: Invite us.
5: To join us.
3: Us.
2: Me too.
0: Express Filmex.
6: Na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

Tohle je zpěvačka a herečka Ariana Grande, ta si asi nezahraje v novém filmu Richieho Pepieta. Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak vězte, že je to režisér snímku Kneecap, který i 2 roky po premiéře zůstává v živé paměti a svého času se vyšplhal i v celku vysoko ve všech výročních žebříčcích. Je to velmi svěží a osobitá sonda do osudu jedné reperské skupiny, ale potažmo i celé skupiny Irů v britském područí. No a právě Richie Pepiet chystá nový film a o ten se strhla docela velká rvačka. Nakonec jí vyhrál Netflix. Ten film se jmenuje Bad Bridges a vychází ze stejnojmenné historické předlohy, která pojednává o osudu mladých irských imigrantek, které se v 19. století vypraví ze své domoviny do New Yorku. No a my se tak můžeme těšit na další zajímavou irskou látku. Dokonce by se tam měly objevit jména jako Colin Farrell, Steve Coogan, Charlie Heaton, Domhnall Gleeson a spousta dalších, takže se asi trošku posuneme v té hvězdnosti o trochu výš, no a když byla řeč o Kneecap, tak my samozřejmě můžeme doufat, že k tomu třeba udělají nějaký pěkný soundtrack, který bude mít dynamiku jako třeba pecka Hood 2025.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
5: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
6: Začalo samočištění a vysoušení.
5: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90. Trvanlivé plnotuč mléko litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
10: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
11: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
10: Těšíme se na vás.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Music. First.
2: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: jsou skvělý The Wombats, If You Ever Leave, I'm Coming With You. 16 hodin 47 minut posloucháte Express FM, no a pokud jste poslouchali celý tento týden, tak asi víte, že jsme vám nabízeli různé potraviny. No a dneska tady mám další žebříček, a to 8 potravin s nejzdravějším tukem, nebo se zdravým tukem. Tak ten, který je na prvním místě, je vlastně jenom tuk, je to olivový olej, samozřejmě musí být extra virgin, bez žádných chemických zásahů a podobně. Potom jsou to ořechy a mandle, ořechy tedy vlašské, chia semínka, černá čokoláda nebo tmavá čokoláda, samozřejmě co nejhorší, avokádo, taky losos a vajíčka. To znamená, že pokud nepatříte mezi lidi, kteří by si ujížděli třeba na různých super potravinách, tak si stačí dát normální vajíčko a máte to taky v pohodě. Tak dobrou chuť, pokud se právě chystáte si dát nějakou svačinku nebo brzkou večeři. No a k tomu vám posílám School of Seven Bells, Manic Street Preachers a nebo Ketamu.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel už obdržel od vlády dokument s postupem české delegace na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Ankaře. Zdroj serveru novinky.cz obeznámený s obsahem materiálu potvrdil, že Česko na summitu vyjádří podporu Ukrajině a zaváže se zvedat výdaje na obranu v příštích letech až k 5% HDP v roce 2035. Prioritou má být protivzdušná a protidronová obrana. Nejméně 5 supertankerů přepravujících celkem 10 milionů barelů saudsko-arabské ropy opustilo Hormuzský průliv. Jde o surovinu ze saudské Ras Tanuri, největšího ropného terminálu a rafinerie na světě. Do Jablonce uprostřed týdne dorazil z UEFA dotaz, zda je schopen zúčastnit se druhého předkola konferenční ligy. Pokud budeme zařazeni do evropských pohárů, logicky to zvládneme a logisticky taky, prozradil majitel Severočechů Jakub Střeštík. Karvinou, které místo v Evropě dosud patří v souvislosti s domácím trestem za ovlivňování výsledků, téměř jistě čeká vyřazení z pohárové scény. V noci na pátek bude skoro jasno až polojasno, od severozápadu se přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť, teploty mezi 11 a 16 stupni. Přes den čekáme polojasno s kupovitou oblačností a déšť jen výjimečně. Nejvyšší teploty 20 až 24 na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách kolem 15. Nehody vás právě teď potrápí na D1 na 204. kilometru mezi Brnem a Ostravou. Přímo v Brně pak v obci Svatoplukova Praha hlásí nehodu motorky a osobáku v Argentinské ulici. Taky nehody hlásí most v ulici Jana Palacha a Chomutov v Kochově. Dejte pozor, jeďte opatrně. I nadále poslouchejte Express Drive, odkud vás tentokrát zdraví jen solo Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Tak to byl Jack Harlow a jeho Lovin' on Me. No a vlastně u tématu lásky tak trochu zůstaneme. Máme tady našeho specialistu ze Stream.cz, specialistu na video obsah, David Mičke je tady se mnou. Ahoj Davide.
1: Ahoj Michale.
0: No a ty jsi mi teď naznačil, že se budeme bavit tak trochu o lásce.
1: Je to tak, ale vezmeme to trošku z druhé strany a vezmeme to z té strany, kdy ta láska skončí, protože já nevím jak ty, ale kolem mě se často v červnu lidi rozcházejí, nebo obecně začátkem léta. Asi proto, že si řeknou, je přede mnou léto, teďka to bude bolet nejmín, teďka bude spoustu možností, co bych mohl dělat nebo
0: navíc
1: mohla dělat.
0: Nebudu utrácet už za dovolenou s ní nebo s ním, že jo, když už jako teda stejně mám tady ten plán, že jo.
1: Je to tak, jako vlastně by se to mohlo zdát ekonomický, ale ty rande nový taky nejsou úplně levný, takže...
0: To je pravda, to je pravda. No tak radši pojďme k video obsahu. Můžete si na rande pustit něco ze Stream.cz, to je zadarmo.
1: Půjdeme k video obsahu. Jako první věc, co tady mám, je komedie, je romantická komedie Pěkně blbě, která před lety oslnila diváky na Sundance. Je to komedie o páru takový obyčejný prostě bílý holky a Pakistánce. Což vyvolává jako zajímavou dynamiku samozřejmě, protože on je z té kultury, kde se ty manželství většinou domlouvají, kdežto ona je z té kultury, kde je to jako výrazně svobodnější. A oni se v jeden moment rozejdou. A potom ona upadne do kómatu, všechno zapomene, a pak se probudí a jeho si už taky nepamatuje. Takže ta zápletka je velmi, velmi originální, ten film je strašně vtipnej, nebojí se otvírat nějaký, řekněme, kontroverzní humoristický témata, jako když třeba rodiče té holky řeší s tím pakistánským klukem 11. září a takhle.
0: Já jsem ho viděl, je skvělej.
1: Je to výborný, fakt to doporučuji, je to jako taková komedie, je to velmi lehká romantická komedie, žádná velká slaďárna a zároveň to dokáže dojmout.
0: Je to tak, navíc teda Kumail Nanjiani, jestli to čtu správně, je opravdu talentovaný, velmi skvělý komik, on, to je i vlastně jeho normální povolání, on tam vlastně hraje tak trochu sám sebe, stand-up komika. A Zoe Kazan je moc pěkná holka, takže se na ní hezky kouká a je to pěkná, fajn dvojka.
1: Je to tak a vlastně, když jsi zmínil toho komika, tak to je jeho příběh. To je příběh, který se mu fakt stal a on na základě toho sfilmoval tuto komedii.
0: No, tak díky za tenhle první tip a za chvilku se podíváme na ten další. Express Drive. Na Expressu.

0: Olivia Rodrigo a píseň o lásce, Stupid Song. No a o lásce jsou dneska taky tak trochu tipy, které nám donesl ze Stream.cz David Mičke. No, před chvilkou jsme probrali komedii Pěkně blbě, která skončí vlastně pěkně dobře. A teď je čas na tvůj druhý tip.
1: Je tady tip, který není tak úplně o lásce, ale nějak tak vlastně spadá do té rozchodové předletní tématiky, kdy lidi ukončí tu lásku, ukončí ten vztah a pak najednou se zdá, že všechno je schoří, všechno prostě končí. Ale ono to tak nemusí být. A o tom je i film Všemocný s Bradleym Cooperem, který je o tom, že on je zkrachovalý spisovatel, jehož opustí jeho přítelkyně a on se to začne... Je to drama, není to komedie a on se rozhodne to řešit takovou speciální pilulkou, která mu neuvěřitelně naboostuje jeho mozek a on pak zvládá věci, o kterých si předtím ani nemohl snít a jako ta jeho hyperinteligence ho najednou dostává na místa a do rolí, který by si předtím ani nedokázal vysnít. Ale ten film nekončí úplně dobře, ale takže moje doporučení zní: podívejte se na něj, ale děti, neberte drogy.
0: Ano, pokud se náhodou s někým rozejdete, drogy nejsou řešení. Tedy ani v jiném případě, ale teď se bavíme o rozchodech. Doplním jenom, že v dalších rolích třeba Robert De Niro nebo Anna Friel a taky, že má tady ten film na ČSFD, což je taková, jako řekl bych, docela základna pro sledování filmu. 81%, velmi dobré hodnocení.
1: Ten film je fakt dobrý a excelují v něm výborní herci a zároveň je to takový neotřelej námět poměrně, no. Pak bych chtěl ještě dodat poslední tip, já už jsem tady o tom mluvil v minulosti, na streamu právě přistál avizovaný seriál Bez dechu, což je o matce samoživitelce, takže také single mámě, nebo single člověku, která na cestě do školy srazí cyklistu a pak to musí nějak řešit. Je to pětidílná krátká série, zatím na streamu jsou k vidění 3 díly, ty dva další můžete čekat v průběhu července a je to taková černohumorná jednohubka, řekněme.
0: Já rád binge-watchuju, takže já počkám, až mi řekneš, že už je to komplet. Doufám, že to řekneš i našim posluchačům.
1: Určitě jim to vzkážu a doporučuji všem, aby se na tohleto podívali. Je to taková černohumorná zábava na pár minut.
0: Davide, díky moc a těšíme se na tebe další tipy zase za týden.
1: Taky děkuju, taky se těším. Ahoj.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz

0: Fresh Juice i Smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. UGO. Fresh každý den.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mareček a rád bych vás pozval do autosalonu užitkových vozů Volkswagen Autojaro v Kunratice.
3: Ať už plánujete víkend v přírodě nebo cestu napříč Evropou, začněte v California Koutku v Autojaro v Kunratice. Na jednom místě najdete všechny modely Volkswagen California, od praktického Beach až po luxusní Grand California. Poradíme s výbavou, přestavbami i financováním.
2: Těšíme se na vás.
1: Express. Music first. Express FM.

Express. Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Jim Legacy, I don't know. Ještě zhruba měsíc zpátky jsme taky nevěděli, jestli v úspěšné gangsterce Země gangů bude ještě hrát Tom Hardy. Mluvilo se o tom, že po sporech se scenáristou Jazzem Butterworthem a producenty by se neměl vůbec vracet do třetí řady, protože jim chtěl kecat do scénáře, ale vypadá to, že právě to dopadne dobře pro fanoušky Toma Hardyho a celého tohohle skvělého seriálu, kde se navíc ukazuje taky Pierce Brosnan a Helen Mirren. A po nedávné schůzce Hardyho, Butterwortha a výkonného producenta Davida Glessera došlo k dohodě a herec se má pak vrátit do seriálu v plném rozsahu. Na usmíření prý aktivně pracoval i výkonný producent Guy Ritchie a to je skvělé, protože samozřejmě my chceme více filmů a seriálů s Tomem Hardym. Pokud jste ještě neviděli náhodou, tak můžete do začátku třetí řady to dohnat a to samozřejmě na Sky Showtime.
1: Express. Express Drive. Wait till you're announced.

0: Tak tohle to byli Courtiners a jejich Luckiest Man Alive. No a já jsem tady na začátku dnešního vysílání říkal, že podle vědců, pokud utrácíte peníze za jiné než za sebe, tak jste potom šťastnější, takže můžete být pak i Luckiest Man Alive, po případě samozřejmě woman, pokud náhodou tedy utrácíte za svého muže. Jarin mi k tomu napsal, největší radost dělají maličkosti. Třeba když cestou z práce koupím přítelkyni pistáciové oříšky a ona mi zase přinese plechovku studeného piva. Je to o tom, že na toho druhého myslíte. Takže myslete klidně na své blízké a dneska jim doneste plechovku studeného piva, pokud to teda samozřejmě nejsou děti a už mohou pít pivo, případně jim doneste něco jiného dobrého na zub a nebo nějakou drobnou maličkost a určitě budou šťastnější a potom třeba budete mít o to hezčí večer.
1: Express. Express Drive.
0: No a my vám ho zpříjemňujeme, ten čas, který s námi trávíte skvělou hudbou, tohleto je Sia.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Tak tohle to byly Yes a jejich Wolf, pokud jste byli o víkendu na Bloodfestu, tak doufám, že jste se užili i přes to obrovské vedro, které tam panovalo. No a byla tam i naše Míša, která tam pořídila hned dva rozhovory. Ten první byl s kapelou Leap, ten si teprve poslechnete, respektive přečtete na našem webu. No a ten, který pořídila jako druhý, tak ten už jako první vyšel, a to s českou, jedinou českou zástupkyní na Bloodfestu, Pam Rabbit. Žiju si svůj sen, když můžu jen tvořit, to říká Pam Rabbit v tom rozhovoru, mimo jiné, kdybyste chtěli si přečíst všechno, tak koukněte na náš web expressfm.cz. No a teď už její Anxiety.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ceny počítačových pamětí, čipů nebo notebookových komponent mohou letos vzrůst až o desítky procent. Stejně tak letos zřejmě podraží i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek čipů a dalších součástek kvůli přesunu výrobních kapacit směrem k AI technologiím. Německé generální státní zastupitelství potvrdilo, že v případu zničení baltských plynovodů Nord Stream obžalovala Ukrajince Serhije K. Generální prokuratura uvedla, že plán na zničení plynovodů byl vypracován na příkaz státních orgánů na Ukrajině. Už je to potvrzené. UEFA oficiálně vyloučila Karvinou, vítěze MOL Cupu, z evropských fotbalových pohárů. Místo ve čtvrtém předkole Evropské ligy, které si Karviná vybojovala, připadne Plzni. Její pozici ve druhém předkole stejné soutěže získá Hradec Králové a do druhého předkola konferenční ligy se tak dostane Jablonec. V noci na pátek bude jasno, až skoro jasno, až polojasno. Od severozápadu se přechodně zatáhne a místy se vyskytne déšť, teploty v noci mezi 11 a 16 stupni. Přes den pak čekáme polojasno s kupovitou oblačností, déšť bude jen výjimečný, teploty se budou pohybovat mezi 20 a 24 stupni, na jihu Moravy naměříme až 27, na horách kolem 15. Nehody teď hlásí Žabovřeská Brněnská ulice, tedy Žabovřeská ulice v Brně, taky na D1 mezi Brnem a Ostravou na 200. prvním kilometru čekejte komplikaci v podobě nehody D0, tedy Pražský okruh 18. kilometr ve směru k Ruzini od D1 nebo k D7, chcete-li Vídeňská Poděbradská v Praze hlásí nehodu stejně jako Novopatská, tam je v sobě osobák s motorkou, no a nehody hlásí i silnice 38 u Čisté na Mladoboleslavsku a 68 u Hrádku na Frýdecko-Místecku. Tak jeďte opatrně, s Express FM vám 3 minuty po 18. hodině přeje hezké odpoledne Michal a Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Is this real? Ptají se britští nebo angličtí Overpass. My říkáme ano, je to reálné. Každý čtvrtek vám nabízíme různé věci, na které můžete koukat, ať už na streamovacích službách, v kinech, nebo třeba na internetech. No a mě zaujal jeden titul, který je nově k vidění v e-vysílání, pochází z produkce BBC, tedy britské veřejnoprávní televize. Je to poměrně krátkometrážní záležitost, má to 22 až 26 minut každý díl. Je to komediální, ale vlastně trochu ze života. Jmenuje se to Daddy Issues, na i vysílání to můžete sledovat v původním znění z titulky. A je to o holce, která otěhotní to náhodou, protože se v letadle užije s náhodným spolucestujícím a kromě toho zážitku se právě odnese i následky na celý život. Bydlí s tátou Malcolmem, který je tak trochu troska, manželka mu utekla i se všemi penězi, no a je to prostě ryze britské, je to vtipné a v hlavních rolích David Morrissey a Amy Lee Wood, kterou si můžete pamatovat ze Sexuální výchovy jako Amy. Vypadá to velmi dobře a pro mě to je rozhodně tip na sledování a pokud budete sledovat i vy, tak budu jenom rád, když dáte třeba nějakou zpětnou vazbu, jestli vás to zaujalo a jestli vás to bavilo. Já myslím, že mě to bavit bude podle ukázek.
1: Express. Express Drive.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

Express. Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

Kay a Poppy Bascom a jejich Zone. No a do pár zón se můžete vydat i v rámci festivalu Colors of Ostrava, kde se představí opravdu špičkový line-up, a to v čele s 21 Pilots. Tahle ta dvojka z Ohia, kterou tvoří už teďka jenom Tyler Joseph a Josh Dunn, prorazila až svým čtvrtým albem Blurry Face. Na něm se nachází jejich průlomový hit Stressed Out. No a od té doby vydali další desky, dohromady jich mají na kontě 8. Ta loňská se jmenuje Breach a dlouho s ní otáleli, respektive dlouho napínali fanoušky, dávali jim různé indicie, aby zjistili, jak to vlastně je a kdy to album vyjde. No a právě tohle album teďka propagují na turné, v rámci kterého právě vyrazí i sem k nám, tedy konkrétně do Ostravy. No a pokud vyrážíte, myslím si, že jejich vystoupení bude jedním z vrcholů celého festivalu Colors of Ostrava. My se podíváme na už zmiňovanou desku, která se jmenuje Blurry Face, a dáme si single Heavy Dirty Soul.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Jak praví jedno z hesel Astratexu? Protože pohodlí začíná už pod šaty. Je třeba také správně vybírat kalhotky. Ty jsou základem šatníku, ale ne každý střih se hodí pod každé oblečení. Rozdíl je hlavně v tom, jak budou pod oblečením vidět a jak pohodlně se v nich budete cítit. Klasické kalhotky jsou asi nejuniverzálnější. Zakrývají celý zadeček a hodí se na běžné nošení pod džíny, volné kalhoty i široké sukně. Pod téže oblečení se nosí i brazilky, které se liší v tom, že jsou více vykrojené. Část hýždí odhalují a opticky zakulatí. Tanga. Ty tvoří vzadu jenom malý trůhelník. Jsou ideální pod upnuté šaty i sukně nebo legíny, protože se pod oblečením nerýsují. Nehodí se pod široké sukně, protože jejich látka se zachytává mezi půlky. Hipster kalhotky mají nízký pas, široký boční díl a kryjí celý zadeček. Skvěle se hodí pod bokové džíny a sukně, stejně tak francouzské kalhotky, které oproti hipsterkám odhalují spodní část hýždí. Boxerky vycházejí z pánského střihu a mají krátkou nohavičku. Výborné jsou pod vzdušné šaty a sukně, nehodí se pod úzké kalhoty, pod kterými se hrnou. A ještě jeden důležitý tip od Astratexu. Pod světlé oblečení nepatří bílé kalhotky, ale tělové.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Express.
1: Music first.

čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

You are a star, to určitě říkají Fredu Egénovi, nebo chcete-li Fredu Gibbonsovi, kdekoliv ho potkají, protože on je opravdu velká DJská hvězda, společně s tím Emil and the Sniffers, střídá je Violet Girl a Buck in the Cake, no a mě střídá hudební pásmo. V 9 večer vás čeká prázdninová repríza pořadu Express Fresh, no a já se těším zase zítra, zase sol, mezi 16 a 19, samozřejmě nás čekají nějaké víkendové tipy a spousta věcí, které by vás mohly zajímat. Tak se těším. Ahoj.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Music. First. Express FM. Tohle je Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Express. Music first.

CZ Doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte!

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Do Eurovize přichází nová země. Paradoxně není z Evropy, ale je z amerického kontinentu a je to Kanada. Ta se stala čerstvě členem Evropské vysílací unie a tedy v příštím roce pošle nějakého reprezentanta. Drake nebo Weekend to ale asi nebudou. Sir Elton John bude vystupovat ve Městě hříchů. V Las Vegas se má otevírat nový Hard Rock Hotel a v něm bude prostor pro hologramovou show, stejnou a vlastně ještě lepší, než má švédská ABBA Voyage. Elton John již naživo vystupovat nebude, ale předpokládá se, že alespoň slavnostně přestřihne pásku a převezme šek s tučnou odměnou za propůjčení tváře a svých největších hitů. Sběratelé vinylů mohou v rámci pilotního programu vedeného průmyslem odevzdat nepotřebné vinily v Los Angeles nebo v New Yorku k recyklaci. Už se otestovalo na 10 000 desek a ukázalo se, že kvalita materiálu se časem nestrácí. Za tímto projektem udržitelnosti je americký label Warner Music Group a největší světová fabrika na vinily, gramofonové závody Loděnice u Berouna.

0: This cut is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Fresh. Je tu Fresh, jsou tu 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Jungle, Future Islands nebo Likely. Tohle byl ale projekt Tomora, který přináší moderní elektronický pop s emotivním nábojem, jinak stojí za ním Aurora a Tom Rowlands z Chemical Brothers, čili dost hvězdná sestava. No a teď plánují vydat nové album Come Closer, z nějž tohle byl single Somewhere Else. Album by mělo být příští týden. No a tohle je skotský hudebník Kyle Falconer, který spolu s Justinem Hawkinsem z The Darkness nabízí energický rock ve skladbě World Away z desky Lovely Night of Terror. Já vám přeju příjemný poslech.

Americké trio Cannons pokračuje ve svém hladkém synthpopu, tohle byla skladba Light as a Feather z nové desky Everything Glows. No a tohle je Emika, britská producentka, která přináší temnější elektroniku, ale tohle je nádherná skladba Hands of Time z její nové desky Fountain.

Tohle byl taky moc příjemný track, kanadský projekt Jaguar Sun a jejich skladba Let Go z desky Daisy. No a tohle je americký rapper Kanye West, který vydal nové album Bully a tohle je z něj titulní skladba, v níž hostuje CeeLo Green.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Music. First. Express FM.

Americká písničkářka Snail Mail přináší emotivní indie rock, tohle byla skladba Ricochet z její stejnojmenné nové desky. No a tohle britská kapela The Boxer Rebellion, která jako vždy přináší atmosférický indie rock, a z jejich nové desky The Second I'm Asleep, toto je skladba Flowers in the Water.

Kanadská kapela The New Pornographers přináší melodický indie rock s bohatými aranžemi. Teď vydali nové album The Former Side Of a toto byla skladba Pure Sticker Shock. No a tohle je skotská kapela, taky velmi známá The Twilight Set, která pokračuje v temném postpunku. Z jejich nové desky It's Long Goodbye, toto je skladba Design to Lose.

Hudebnice Anna Calvi přetváří klasickou skladbu I See a Darkness do dramatického artrockového podání. Tohle byla skladba z její nové desky Is This All There Is. No a tohle je britská elektronická kapela Ladytron, která jako vždy nabízí chladný synthpop. Teď vydali nové album Paradises, tady je z něj skladba Sing.

Britský hudebník Alexis Taylor, známý coby frontman skupiny Hot Chip, přináší jemný elektronický pop, a to na albu Paris in the Spring, ze kterého toto byla skladba I Can Feel Your Love. No a tohle je kanadský producent Daphne, jinak taky Dan Snyder, známý jako Caribou, který vydal pod jménem Daphne nové album Butterfly, a tady je z něj skladba Talk to Me.

Navzbarkly, tohle je americké duo, které spojuje sílou Greena a Danger Mouse. Sílou Green, už je to dneska po druhé v tomto pořadu, teď vydali nové album Atlanta a tohle byla skladba Turn Your Heart Back On z této desky. No a tohle je americká písničkářka Juliana Hetfield s Ericem Paynem, kteří spolu vydali album Bets a tady je z něj skladba Temptation.

0: uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Německá kapela The Not West kombinuje elektroniku a indie rock. Tohle byla skladba Snow z jejich nové desky News from Planet Zombie. No a tohle je švédská zpěvačka Robin, která také vydala nové album Sexistential, docela dlouho ho ohlašovala. No a tohle je z něj skladba It Don't Mean

Jak jsem slíbil na úvod, tohle byl britský kolektiv Jungle, který nabízí funkem inspirovaný groove přesně v jejich střihu. Tohle byl nový single Carry On od Jungle. No a tohle je nový track od kanadského projektu Rye. Pozor, nezaměnit s britskou zpěvačkou Rye, tohle se píše R-H-Y-E. No a teď, jako vždy, přináší skvělý intimní soul pop v podobě skladby Close Your Mouth.

Britský zpěvák Harry Styles pokračuje v disco-popovém stylu z jeho nové disky Kiss All The Time, Disco Occasionally. Tohle byla skladba Dance No More. No a tohle je americký producent Monster Rally, který spolupracuje s novozélandskou kapelou Leisure. Tohle je jejich společná skladba Holiday Haze z desky Echoes of the Emerald Sands.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Express FM.
2: Hudba, hudba, na prvním místě.
1: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle byla britská soulová kapela Mama's Gun a jejich úžasná skladba s názvem Joy, taková hřejivá a melodická věc. No a tohle je švédská zpěvačka Likely, která nabízí temný, emotivní pop, jak je u ní zvykem, a tohle je její nová skladba Knife in the Heart.

Britský hudebník Tom Misch pokračuje v soul funkovém stylu, vydává teď nové album Full Circle a tohle z něj byla skladba Days of Us. No a tohle je americký projekt Retrophile, který přináší indie pop s nostalgickým nádechem a z nové desky Comfort in a Crowd, toto je skladba Regrets over Coffee.

Britský hudebník James Blake a král všech uplakánků nabízí minimalistický elektronický soul. Teď vydal nové album Trying Times a tohle byla skladba Make Something Up z této desky. No a tohle je britská kapela Pulp, která se vrací s typickým britpopovým nadhledem. No a z jejich nového EPčka The Band Comes Around tady je skladba Marrying for Love.

Americká hudebnice Julia Cumming nabízí jemný indie pop. Slyšeli jste její skladbu Please Let Me Remember This. No a tohle je slavná americká kapela Future Islands, která přináší nový synthpop s emotivním vokálem a je to skladba s názvem Sail.

Fresh. To bylo z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden ve čtvrtek v 9 večer. No a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. Na závěr, tohle je britský projekt Landroid, který nabízí elektronický pop s moderním zvukem, a to ve skladbě Say My Name. To je ode mě vše. Hezký zbytek večera vám přeje Pavel Kučera. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Do Eurovize přichází nová země. Paradoxně není z Evropy, ale je z amerického kontinentu a je to Kanada. Ta se stala čerstvě členem Evropské vysílací unie a tedy v příštím roce pošle nějakého reprezentanta. Drake nebo Weekend to ale asi nebudou. Sir Elton John bude vystupovat ve městě hříchů. V Las Vegas se má otevírat nový Hard Rock Hotel a v něm bude prostor pro hologramovou show, stejnou a vlastně ještě lepší, než má švédská ABBA Voyage. Elton John již naživo vystupovat nebude, ale předpokládá se, že alespoň slavnostně přestřihne pásku a převezme šek s tučnou odměnou za propůjčení tváře a svých největších hitů. Sběratelé vinylů mohou v rámci pilotního programu vedeného průmyslem odevzdat nepotřebné vinily v Los Angeles nebo v New Yorku k recyklaci. Už se otestovalo na 10 000 desek a ukázalo se, že kvalita materiálu se časem nestrácí. Za tímto projektem udržitelnosti je americký label Warner Music Group a největší světová fabrika na vinily, gramofonové závody Loděnice u Berouna.

Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ. Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Do Eurovize přichází nová země. Paradoxně není z Evropy, ale je z amerického kontinentu a je to Kanada. Ta se stala čerstvě členem Evropské vysílací unie a tedy v příštím roce pošle nějakého reprezentanta. Drake nebo Weekend to ale asi nebudou. Sir Elton John bude vystupovat ve městě hříchů. V Las Vegas se má otevírat nový Hard Rock Hotel a v něm bude prostor pro hologramovou show, stejnou a vlastně ještě lepší, než má švédská ABBA Voyage. Elton John již naživo vystupovat nebude, ale předpokládá se, že alespoň slavnostně přestřihne pásku a převezme šek s tučnou odměnou za propůjčení tváře a svých největších hitů. Sběratelé vinylů mohou v rámci pilotního programu vedeného průmyslem odevzdat nepotřebné vinily v Los Angeles nebo v New Yorku k recyklaci. Už se otestovalo na 10 000 desek a ukázalo se, že kvalita materiálu se časem nestrácí. Za tímto projektem udržitelnosti je americký label Warner Music Group a největší světová fabrika na vinily, gramofonové závody Loděnice u Berouna.